S vámi je Rádio Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Jsme moc rádi, že jste i v noci s námi. Připomínám, že každý večer pro vás na Blaníku máme písničky na přání. Startují vždy od 19 hodin, tak pokud chcete slyšet tu svou oblíbenou a někomu ji poslat se vzkazem, napište nám. Zahrát vám můžeme k jakékoliv příležitosti, k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost. Stačí, abyste nám své přání napsali několik dnů předem. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: počasí.
1: Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přehánky o jedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme ojedinělé přehánky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

Beck, Pete Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Jste s rádiem Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Ledinský. Je tu nový den, pátek 17. července a svátek má Martina. Narozeniny dnes oslaví například malíř Christian Kodet, jemu 78 let. Dalším oslavencem je zpěvák a herec Josef Wagner a tomu je čerstvých 36. Když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky americký herec a zpěvák David Hasselhoff, jemu 74, a nebo bývalá německá kancléřka Angela Merklová a té je 72 let. Dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší a z Blaníku vám posíláme další písničku.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přehánky ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme ojedinělé přehánky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

summer. Se perse to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Posloucháte Rádio Blaník a je pátek s datem 17. července. Martinám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a vám všem, kteří teď posloucháte Blaník, možná pro vaše ještě trochu rozespalá ouška, posíláme další pohodové písničky. Tak hezký poslech a pěkné páteční ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: neočekávané události.
1: Krásné ráno, je pátek 17. července, dnes má svátek Martina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Konferenční centrum v Praze 4 hostí v 8:30 dopoledne turnaj nejlepších evropských hráčů, takzvaného indického kulečníku. V Českokrumlovském zámeckém parku začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov a ve 4 odpoledne se koná vernisáž výstavy s názvem Umělá inteligence a civilizace, a to v prostorách areálu Port 1560. Po rekonstrukci se v Srní na Klatovsku otevírá větší část vyhlídkové lávky o délce 240 metrů, která umožňuje pozorování vlků. Přelouč na Pardubicku hostí multižánrový pobřežní festival 5. ročník. V Chrastavě v kostele Navštívení Panny Marie se koná ve 3 odpoledne 8. ročník multižánrového kulturního festivalu Kukokli. Kultura kostel klid. Cílem je podpořit obnovu chátrajícího barokního kostela v Horním Vítkově. A Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě hostí v 5 hodin odpoledne zahájení nových galerijních výstav. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Za chvíli je tu 5. hodina, je pátek, Martinám všechno nejlepších svátků a pro ně třeba písničky z Blaníku. S Bohem všem láskám dej a Petra Janu.

0: Celé léto vám Blaník hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. České, moravské a slezské počasí bude dnes většinou oblačné až polojasné, přechodně ráno a dopoledne ještě zatažené. Teploty přes den ale vysoké, 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě do 33, na horách většinou do 21 stupňů, Jeseníky, Beskydy, tam 25. Toliko počasí, dobré ranko.

0: Pohodové ráno, krásný pátek, posloucháte Rádio Blaník a prázdninový kránek kolega Vlasta Suk vyrazil na koupačku.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A včera se mi odpoledne přihlásil do vysílání a pojďte si poslechnout jeho pozvánku. Kam nás zve?
2: Já teď koukám na Pálavu. Navštívil jsem Aqualand Moravia a řeknu vám, že tady se opravdu nudit nebudete. Naopak, celá rodina si tady zařádí ve vodě. A nejenom ve vodě, mám tu taky generálního ředitele Tomáše Svobodu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak nalákejte posluchače, jaké léto jste si pro ně připravili?
3: Tak téma letošního léta bylo na snadě, protože se u nás těsně před začátkem letní sezóny natáčel film Rozlučky se Svobodou a proto nic téma nemůže být jiné než právě filmové léto.
2: Jaké atrakce tady máte?
3: Především vodní, to znamená skluzavky a tobogány, těch atrakcí dohromady je až 40. Máme tady taky 16 bazénů, oblíbené vlnobytí. Z těch tobogánů bych vypíchnul například vodní horskou drávu High Five, která má na své cestě 5 stoupáků, nebo krásný okruh Lazy River, který dohromady měří víc než 300 metrů.
2: A taky spousta novinek?
3: Spousta novinek a jedna z nich je tropická pláž, vlastně v takové chillout zóně, kterou máme v areálu. Je tady nádherný karibský písek, je tady hromada palem, krásná chillout hudba, lehátka, velká lehátka, slunečníky, takže krásné místo, kde si odpočinout.
2: Tak se k atrakcím, ale naopak si tady můžou posluchači i zarelaxovat.
3: Je to tak, máme i během letní sezóny otevřené jednopatrové wellness, na podzim se opět vrátí obě dvě patra a máme tady takovou krásnou zónu, hned vedle tropické pláže se nachází chillout zóna, kde jsou nádherné postele pod širým nebem a tam je opravdu ten relax geniální, možný si tam donést i jídlo, máme tam v nabídce i šampaňské, takže krásný zážitek.

0: Za malou chvíli už bude 17:30 a vy posloucháte Rádio Blaník. Hrajeme si mezi 17:00 a 18:00 jenom hezky česky. A sobota s nedělí už klepou na dveře a o víkendu to tady bude víkend s jednou skvělou kapelou. Navíc jeden z muzikantů téhle kapely oslaví kulatou 40. A jaké pro vás tentokrát bude mít Blaník dárky? Počkejte si na to, za chvíli vám prozradím víc. Teď popřeji hezké ráno a všechno nejlepší Martinám k dnešnímu svátku. Tak hezký den.
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
3: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
3: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
11: Na co?
10: Na naši fotovoltaiku.
11: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
10: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
11: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
10: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
11: A kdo se o to postará?
10: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
11: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
4: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Sanitář s nožem a sekerou vraždil na ubytovně v Praze. Nachází se ve Vídeňské ulici a patří i kemu. Útočník napadl dvě osoby, jedna z nich zraněním podlehla. Policie, na kterou muž také zaútočil, ho poté zastřelila. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Chaty v Česku zdražily za 10 let i čtyřnásobně. I tak velmi rychle mizí z nabídek. Většinou je to zhruba za poloviční čas, než bývalo vždy. Ministerstvo financí dnes naposledy oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace skončí s nedělí. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii. Zároveň oznámil odtajnění dokumentů, které podle něj odhalí zranitelnost volebního amerického systému. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dneškem bude vrcholit další vlna tepla a začne přes nás přecházet studená fronta. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku se můžou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky, a to hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se můžou na většině území objevit i velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty je 26 až 31 stupňů. Hlavně na jižní Moravě bude kolem 32. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

po tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Pohodově a hezky česky vám hraje Blaník a před námi je sobota z nedělí, tedy víkend.
1: Víkend se Slzou
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, tady u nás na Blaníku nás čeká další oslava. V sobotu bude mít kytarista skupiny Slza Lukáš Bundil kulaté 40. narozeniny. A my vám k tomu dáme také dárek. Po celý tento víkend vám budeme rozdávat v našem vysílání poslední album Menodrama. A s klukama si navíc trochu popovídáme, tak určitě poslouchejte Blaník o víkendu.
2: Víkend se Slzou
1: na rádiu Blaník. Blaník za volantem.
0: Řidiči pozor, na 36. kilometru dálnice D1 došlo k dopravní nehodě. Je to v pravém jízdním pruhu, tak opatrně, ale dálnice je i přesto průjezdná. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět, dopravní linka rádia Blaník je tu na čísle 603 11 71 71. Za chvíli Kapáti a nebo Michal David a jeho Zabitej čas. Hezké ráno.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
5: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách.
9: To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Za 4,5 minuty bude 6 hodin, vy posloucháte Rádio Blaník a hezké ráno vám přeje od mikrofonu Martin. Za chvíli jsou tu Hana Zagorová a Petr Rezek.
1: Stoupá, stoupá, duhový sál.
0: Věra Špinarová.
1: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: A nebo taky Marcela Holanová. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
4: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
5: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech bude dnes přes den střídavě oblačno a polojasno, odpoledne a k večeru až zataženo a na většině území bude také pršet, vyloučené nejsou ani silné bouřky. Naměříme až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
3: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Policie zastřelila v Praze 4 útočníka. 2 speciální tramvaje montují v Brně. Tábor už se chystá na zimu. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Jak už od nás víte, na ubytovně ve Vídeňské ulici v Praze 4 došlo k napadení sekerou a nožem. Útočník napadl 2 lidi, jednoho na místě usmrtil, druhého vážně zranil. A víc dodává mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
6: Tento muž zautočil i proti zakročujícím policistům a tak použili střelnou zbraň a tohoto útočníka eliminovali. I přes více než půlhodinovou resuscitaci bohužel s tím zraněním na místě podlehl. V současné chvíli se zjišťuje motiv jeho jednání a postupem policistů se bude zabývat i generální inspekce.
5: Podle novinek CZ šlo o ubytovnu pražského IKEMu a mělo jít o sanitáře. Brněnský dopravní podnik montuje 2 tramvaje Drak z nové série projektu Tramvaj pro Brno. Rámcovou dohodu na dodávku až 60 tramvají v rozloženém stavu zavřel dopravní podnik loni v prosinci. Společnosti zaplatí podnik za dodávku komponent na 60 tramvají 2,25 miliardy. Tábor letos poprvé nabídne v zimních měsících ledové kluziště. Umístěno bude nedaleko centra města a zájemci ho budou moci využívat hlavně v období adventu. Kluziště na náměstí TG Masaryka bude otevřené 2 měsíce od poloviny listopadu. Příjemné s užitečným můžou spojit nejen obyvatelé Hradce Králové. V sobotu se koná charitativní den s cyklisty. Začíná se v 10 dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A jaký program na návštěvníky čeká, prozradí organizátor akce Jiří Kos.
7: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů, fotbal listů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Den s cyklisty.
5: Ještě doplním, že výtěžek poputuje nadaci Východočeské onkologie, spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Součástí celé akce je navíc cyklojízda až do Kuksu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší Martin Císař.
8: Jsem tu a pěkně to stihla přesně v 6. Je tu pátek a vy posloucháte Dobré ráno na Blaníku s Martinem a Adélou. Přejeme krásné vstávání a dáme si první českou téhle hodinky. A to je na pohodu Hana Zagorová, Petr.

0: Britská skupina Pet Shop Boys a písnička Go West. Tak bude to na západ, na východ, na jih a nebo na sever. Kam se tentokrát zítra vydám jako krajánek Rádia Blaník s tou krásnou vonavou šunkou? Je pravdou, že byla včera odpoledne a z ničeho nic slyším na chodbě. Haló, je tady někde pan císař? Vezeme šunčičku z leka? Já říkám, ano, ano, tady jsem. Tak přišli, uložili do lednice. Krásně už se obě chladí a už se těší na své nové majitele a na bříška, do kterých se jako grilovaná šunka podívají. A já mám pro vás ideální zprávu. Pokud teď tuhle chvíli třeba napíšete a přihlásíte se do klubu posluchačů, pokud už tam jste, tak stačí jenom se přihlásit a samozřejmě napsat nám, kam bychom tu šunku měli odvést. A pokud se zaregistrujete do našeho klubu, tak je možné, že vám ji přiveze. Tak co víc si přát, tak zkuste to právě teď, 3x2TV, radioblaník.cz, tady krásně aktuálně, kliknete si na šunčičku a pak je tady taková červená ikonka. Přihlaste se do klubu posluchačů Rádia Blaník a vyhrajte. Já to zkusím, tak jsem si na to krásně kliknul a už to tady vidím. E-mail, jméno, příjmení, rok narození, telefon, kraj. Tohleto potom nám tady potvrdíte, že souhlasíte s registrací, registrovat a v tuhle chvíli jste ve hře. No jak jednoduché. A možná právě vám, anebo právě vám přivezeme zítra šunku. Kam to bude? No já tuším, že by to mohla být Morava. No uvidíme. Tak pište, přihlašujte se a pojďte s námi do toho. Už tady na vás čekají dva kousky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.
0: Cesty Lásek a Marcela Holanová, hezky česky celé léto a kolegyně, která už se na vás těší, to je Adélka Zahradníčková a představí počasí dnešního dne.

0: Ale ti nám to letí, posloucháte. Dobré ráno, za 7:02, za chvíli Tomáš Linka Fešáci a písnička Paní má se má. A naše Adélka už je připravena. Jaké počasí nás čeká?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Máme tady konec pracovního týdne a jaké nás čeká počasí nejen dnes, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme polojasno až oblačno a na severu Čech se ojediněle vyskytují přehánky. Je poměrně teplo, teploty se v tuto chvíli pohybují nejčastěji od 20 do 15 stupňů, nejteplej je v Hednicích, kde je přes 22 stupňů, naopak na stanici Kořenov jezerka je jen 11 stupňů Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně se až zatáhne. Zpočátku čekáme přehánky nebo bouřky jen ojediněle v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Teploty se dnes dostanou na 26 až 31 stupňů. Hlavně na jižní Moravě bude i kolem 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech nahorách bude kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Co se týče větru, tak ten bude zpočátku místy slabý, jinak mírný, jižní nebo jihozápadní a postupně až západní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Dnešní bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině.
2: Ještě mi prozraďte, co nás čeká o víkendu.
3: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád s přeháňkami, převažovat bude oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak v neděli bude zpočátku polojasno a jen ojedinělé přehánky. Během dne se ale od západu oblačnost zvětší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24 na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Na málo, naslyšenou.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Nutera řeknu vám, může být více letní písnička než právě tahle, tedy Macarena. Za chvíli třeba Petr Novák.
2: Mám přátel pár.
1: Kouzlo bílejch čar a Věrka Špinarová, anebo taky Monika a další ranní zprávy. Tak hezké ráno s námi.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbalu. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Zveme vás na tradiční mníšeckou pouť. Tento víkend 18. a 19. července od 10 hodin na louce za obecním úřadem. Dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Pouťové atrakce, kolotoče, houpačky i občerstvení. Přijďte si užít mníšecká pouť už o tomto víkendu.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
12: No one can stand between nightmare and home.
11: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
13: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
16: Jiří Korn a Dance Company na křižanském létě. Hudební legenda, největší hity a strhující taneční show. V pátek 17. července od 19.30 v Amfiteátru v Křižanech. Vstupenky na křižanskéléto.cz. Partnerem akce je CNC Tvar Liberec.
17: Cítíte tu vůni moře?
18: Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
19: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
18: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
19: Moře smyslů v IQ Parku.
18: Moře smyslů jen v IQ Parku.
8: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: Léto má svůj zvuk.
2: Cinknutí ledu.
6: Smích přátel.
2: Hudbu, kterou máš rád.
6: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
2: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
6: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
2: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
6: Svianela, česká tradiční limonáda.
1: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
17: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
20: koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
21: Co?
20: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
21: Chlapi, jedem do Hostru!
22: Yeti Electro.

0: na vás na kliknutí.
1: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
2: Rádio Blaník. Zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině července skoro bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných míst je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na dvou místech na Vysočině. Praha 5 rozšíří základní školu v Cibulkách o druhou budovu. Kapacitu navýší přibližně o celkem 220 žáků. Vše zatím ve výstavbě. Učit by se v ní mělo od podzimu 2027. V Českém Krumlově začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne víc než 40 koncertů na 14 scénách. Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Závěr sportu poznamenal hromadný pád, do kterého se zapletl i český cyklista Pavel Bittner. Kvůli tomu skončil 86. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
5: Jsem tu, hezké ráno, pohled na hodiny máme 4 minuty po půl sedmé.
2: Pohodové české rádio.
5: Syn hudebního skladatele, bratr známého zpěváka a snad nejslavnější český rybář. Kdo to je? Za malou chvíli se s ním skočíme na slovíčko. Já vám přeji krásné ráno a pošlu i Věrku Špinarovou. Budeme kouzlit kouzlo bílejch čar na Blaníku.

0: Krásné páteční ráno, Petr Novák nám dohrává na rádiu Blaník a máme právě 6.38. No a podíváme se trochu do minulosti, protože můj parťák Petr Slíva tady má pořad ranní host. No a dnes se podíváme na to, jak si povídal s Jakubem Wagnerem.
1: A na tenhle díl se teda mezi námi hodně těším. Pojďme na to.
2: Ranní host Radio Blaník. Dneska ráno mám na lince nejznámějšího rybáře na světě, bych skoro řekl. Jakub Wagner je tady, dobré ráno.
3: Já vás zdravím, dobré ráno. Nevím, jestli nejznámějšího, ale hodně šťastného.
2: Hodně šťastného, vy vypadáte šťastně vždycky, když vás, Jakube, vidím. Jak vypadá takové vaše obvyklé ráno, když jste doma?
3: Jako rybáři, tak stáváme velmi brzy. Většinou, když lidi se probouzí, tak my už máme téměř pravé poledne. My velmi rádi vídáme ta svítání a ty soumraky, já to mám plně stejně a nad Katlovem ty svítání a soumraky jsou úžasný. Takže já stávám většinou ještě za tmy a rád ráno pracuju, no pak se probouzí má dcera, takže před školkou spolu chvíli ještě blbneme, no a pak se zase pouštím do práce nebo samozřejmě jedu na nějaká jednání, takže já se moc neumím nudit, takže pořád něco vymýšlím.
2: Já vám úplně rozumím, protože takový ranní moderátor v rádiu to má podobné jako rybáři. Tak Jakube, moc děkuju a Petru zdar.
3: Petru zdar, krásný den.
4: Ranní host Rádia Blaník.
1: Letí nám to letí, za 5 minut máme 6:45, vy posloucháte Rádio Blaník a Adélka už ví, jaké dnes bude panovat počasí. Za chvíli se na to podíváme, teď si pojďme hrát.

0: 14. července máme pátek a Martinám všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat, jaké počasí bude panovat právě dnes. Ví to Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko a novým a prozradím, dnes nás čeká oblačno, polojasno, přechodně může být až zataženo. Počítejte ojediněle i s přehánkami nebo bouřkami, a to hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky, bouřky i silné vyskytnou potom už na většině území. Nejvyšší denní teploty 26 až 31, na jižní Moravě může být až 32 stupňů a na horách okolo 21.
0: Tak děkujeme Adélko a pojďme si hrát za chvíli Slza a té bude patřit také víkend. A my za chvíli prozradíme, o čem ten víkend bude.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Max útočí na regál.
6: Parča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Právě nám dohrává kapela Slza a to by vám mohlo napovědět, s kým strávíme tento víkend.
1: Víkend se Slzou na Rádiu Blaník.
0: Čeká nás další oslava. V sobotu bude mít kytarista skupiny Slza Lukáš Bundil už 40. krásné narozeniny a my vám k ním dáme dárek.
2: Je to tak, po celý víkend vám budeme rozdávat poslední album Menodrama a s klukama si navíc budeme také povídat. Takže třeba tahle.
3: V plánu spousty dalších mil.
2: A nebo taky tahle. Bude výherní. Všechny písničky, které Slza naspívala, nahrála, tak ty budou výherní. O víkendu po ruce mějte telefon 800 109 109 a vyhrává třetí volající. Víkend.

0: Za chvíli bude 7 hodin, posloucháte Rádio Blanika, před námi další aktuální zprávy, podíváme se na počasí i na silnice a hrát si budeme třeba Petra Kotvalda. Dále i Petra Muka. A nebo Josefa Wagnera. Jsme Blanik Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
3: Počasí. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech bude dnes horko a dusno před bouřkou. Po většinu dne bude oblačno, postupně od západu až zataženo a odpoledne bude na většině území už pršet, k večeru pak nejsou vyloučené ani silné bouřky. Naměříme 24 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem. Pozor, dejte na trase z Jaroměře do Náchoda. U odbočky na Dolany překáží odstavený náklaďák s prasklou pneumatikou. Na Nymbursku pak čekejte komplikace na silnici z Lise nad Labem na Starý Vestec. Za mostem totiž skončil osobák mimo vozovku a narazil do stromu. Čekejte delší zdržení během vyšetřování a vyprošťování. V Litvínově v Tržní ulici pak probíhá vyprošťování kamionů také po vážné dopravní nehodě. A tady tudy zatím vůbec neprojedete. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. A teď jsou na řadě zprávy s Monikou.
8: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrand.com

0: hodiny až do půlnoci. Objevit se v nich můžou přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Platí také výstraha před silnou zátěží teplem, a to hlavně pro východní části země. V částech Jihomoravského kraje zůstává i varování před požáry. Opava nabízí první parcely v nové obytné čtvrti Stromovka. Zájemci o jejich koupi se můžou hlásit do konce srpna. Město nabízí v první etapě 54 pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů. V případě, že se o některý z pozemků přihlásí víc uchazečů, rozhodovat bude veřejné losování. 5 gepardích mláďat se má v pražské zoo zatím čile k světu. I tak ale podle jejich chovatelů procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově a proč se zoo z jejich narození tolik raduje, prozrazuje jí mluvčí Filip Mašek.
1: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
0: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Čeští basketbalisté uznají soupeře pro druhou fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy. To se bude hrát v roce 2029. Ve skupině G se střetnou s Belgií a Norskem. Včera o tom rozhodl los v Mníchově. Češi se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
2: Jedeme, 7 hodin už bylo, tak máme nejvyšší čas.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
2: A tady u nás teď Petr Kotwald je v tahu. Já přeji hezké ráno.
4: Rádio Blaník.
3: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: Ach jo, šťastné ranko. Tady Petr Kotwald, zdravím všechny ospalce. Přeju vám krásný den.

0: 7 hodin, k tomu 11 minut posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník. Je tu nový den, je 17. července, svátek mají všechny Martiny, přejeme všechno jen to nejlepší. 74. narozeniny má americký herec David Hasselhoff. A ještě jedny na rozkytu vidím, viď Adélko?
1: Ano, podíváme se domů, dnes totiž slaví narozeniny i Josef Wagner, populární český zpěvák a muzikálový herec, slaví 36. narozeniny a my mu přejeme všechno nejlepší.
0: No to teda, tak Pepo, pokud posloucháš po ránu Blaník, tak tě zdravíme a přejeme krásné ráno a hezky ty 36. narozky oslav. A tohle už je písnička Nezapírám, na Blaníku pro vás.

0: celé léto hezky česky, za chvíli Krištof, ty a já, anebo Brontosauři a Valčíček. Hrajeme vám hezky česky celé léto a tohle byl Josef Wagner.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Kdybych měla dnešní počasí shrnout nějak jednoduše, tak bude teplo a bude pršet. Čekejte oblačnou až polojasnou oblohu, může být přechodně i zataženou, počítejte s přehánkami nebo bouřkami. Po ránu budou hlavně na západě, potom se rozšíří na celé území a bouřky mohou být výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty, jak už jsem říkala, vysoko 26 až 31, na jižní Moravě může být až 32 stupňů. No a jak to bude vypadat o víkendu, tak na mě naváže Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád přehánkami, převažovat bude oblačno a místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů, na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak z neděli bude zpočátku polojasno a jen ojediněle přehánky. Během dne se ale od západu oblačnost větší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24, na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.

0: Brontosauři a písnička Valčíček posloucháte. Dobré ráno a za 7 minut už bude 7:30. A co dál?
1: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou.
0: Třeba Petr Kolář, ten, který přesně za týden zaspívá na dalším letním koncertě Rádia Blaník. Více informací na webu radioblaník.cz a já už teď prozradím, že dalším místem, kde se budeme těšit na vás, naše skvělé posluchače, budou Mariánské Lázně.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Maria, nebere, no, nebere, zase nebere. A nebere.
10: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
9: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
11: Damil, elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
12: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
13: Tak tohle nevyvětrám.
14: Zase všude tolik vody.
13: To je puch.
15: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
16: Ventilatory.cz.
17: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
18: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
19: Užijte si sever Čech.
4: Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
13: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
10: Český ráj a unikátní pískovce.
7: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
3: Staňte se sběratelem zážitků a vypravěčem krás severu. Protože sever je přitažlivý.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky. Nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
0: Máte doma solární elektrárnu?
9: Tak pozor!
16: Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
20: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
16: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
20: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
16: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
20: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
16: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Za volantem.
21: Pozor, dejte na trase z Jaroměře do Náchoda u odbočky na Dolany. Od rána překáží odstavený nákladák s prasklou pneumatikou. Další komplikace jsou kvůli vážné dopravní nehodě osobního auta, které nabouralo do stromu na Nymbursku, a to na silnici z Lise nad Labem na Starý Vestec. Během vyšetřování a vyprošťování se budou tvořit dlouhé kolony v obou směrech a v Litvínově v Tržní ulici kvůli vyprošťování kamionu po vážné dopravní nehodě také neprojedete. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, na řadě jsou krátké zprávy.
22: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
16: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
23: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Předseda sněmovny Tomio Okamura je v rámci své cesty do Číny chce spolupracovat na případu zadrženého Čecha. Mluvil o něm už s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Trhový Štěpánov na Benešovsku nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Vadí mu, že by případné větrníky narušoval výhled na horu Blaník. Liberci nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce parkování po městě. Výsledky by radnice měla mít k dispozici v příštím roce. Předchozí vyhotovené studie se použijí jako podklady pro chystanou analýzu. Basketbalista Tomáš Saturanský míří do Izraele. Po odchodu z Barcelony bude hrát za izraelský Apoel Tel Aviv. V tamním klubu podepsal roční kontrakt. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
24: Děkujeme, Moni, a pojďme si hrát. Já tu mám Petra Koláře.
16: Pohodové České rádio.
24: Ve středu odpoledne po čtvrté vždy přijde pořad Pepovi parťáci. A tento týden tady byla skupina Botox a my se k tomu ještě za chvíli vrátíme. Je 7:30, vy posloucháte Blaník a my jsme za to rádi. Hezké ráno.

0: za týden na dalším letním koncertě Rádia Blaník a teď pojďme dál.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám krásné dobré ráno, my se trošku vrátíme v čase, ve středu odpoledne tady byl tenhle pořad, tedy Pepovi parťáci a tentokrát to byli vzácní hosté. Přišli Honza Kopečný a Petr Ryšavý ze skupiny Botox a řeč byla také o jejich podzimním turné. Jaké bude?
2: Botox každý rok dělá botoxový turné na cestách, letos jsem tady připravil takový seznam míst, kam jedeme, protože těch míst už je víc, než bylo kdy předtím. Takže, přátelé, doražte. Malšice u Tábora, Litomyšl, Plzeň, Velké Meziříčí, Kladno, Brno, České Budějovice, Náchod, Uherské Hradiště, Ostrava a samozřejmě Lucerna Music Bar Praha.
3: A podívejte se na webové stránky, ovšem nejsou to stránky botox.cz.
2: Botoxmusic.cz.
3: Já jsem totiž teď zkusil botox.cz a to je něco úplně jiného, tam nechoďte.
0: Tak děkujeme, to byl Pepa a jeho parťáci. Příští týden opět ve 4 odpoledne tenhle pořad. Nicméně teď tady u nás třeba Elánia Stušková a za chvíli také Jerry Halliwell. Posloucháte Rádio Blaník, dobré ráno a dnes s Martinem Císařem. Petr je na dovolené ještě příští týden, ale od úterý za týden už se na něj zase můžete těšit v našem vysílání. Já vám přeji hezké ráno, ať se daří a je pátek, což je ta nejskvělejší zpráva. A má druhá kolegyně, která má dneska dovolenou, říká, je to den velkého.

0: V dobrém ránu na Blaníku za 4,5 minuty, 7:45. A jak bude?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Teploty dnes budou opět vysoko, 26 až 31. Na jihu Moravy může být až 32 a na horách okolo 21. Co bude ale trošku méně letní, tak to bude obloha, tady bude oblačno až polojasno, přechodně může být až zataženo. Čekáme přehánky nebo bouřky, hlavně na západě, a odpoledne a k večeru se rozšíří na celé území. Bouřky můžou být ojediněle i silné.
0: To je počasí v Čechách, na Moravě a taky ve Slezsku. Ale v Egyptě je teď průměrná, poslouchejte dobře, průměrná teplota 34 stupňů. Věděli jste, že v Egyptě najdete pláže s jemným bílým pískem a moře, které připomene Karibik? Přesně taková je Marsa Matrouch. Blue Style sem létá každé úterý a sobotu a už 25. července můžete odletět z Prahy na 8 dní s All Inclusive, a to do hotelu Borg El Arab Beach, a to za 15 990 korun za osobu. A přidáme i tip na krásný výlet. Velice oblíbená je plavba po Nilu, kolem Luxoru, Karnaku, Údolí králů a a to s českým průvodcem. A na závěr ještě připomenu, že do Egypta potřebujete cestovní pas, který je platný alespoň 6 měsíců po návratu. Tak na to myslete.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
17: Už tam budem?
18: Nech toho!
17: Tati, už tam budem?
18: Přestaň! Štěl mě vedro!
19: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
23: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
24: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Pavel Bobek na Blaníku, přejeme krásné dobré ráno, za 11 minut už bude 8.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
3: Prázdniny bez pravého českého táboráku, to si snad ani nedokážeme představit a my doufáme, že vy taky ne. A stejně tak jako dobře víme, že kromě opečených špekáčků k němu neodmyslitelně patří i kytara a oblíbené písničky, tak proto si pojďme na Blaníku připomenout ty nejhezčí. Každou sobotu a neděli od 18 do 19 hodin každý víkend máme navíc jeden speciální dárek. Jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nevědi.
0: No tak to se těším, ale prostě písně k táboráku, to jsou třeba i tyhle, ty Poutnice a panenka.
4: Otevři oči, ty úspěcha má.
0: Kočovní herci, klasika.
5: Kočovní herci tu jsou.
6: Máky kvetou.
0: A nebo Valda Matuška s Helenou Vondráčkovou, to je taky klasika.
7: Těch tisíc měl a jen směr.
0: Jo. A pokud vás ta zábava bude bavit, stačí si pustit Rádio Český Blaník v DAB+, kde budeme samozřejmě v sobotu a v neděli pokračovat v písničkách táboráku mezi 19. a 22. Písničky k táboráku na Blaníku a na Českém Blaníku jsou jenom pro vás připraveny. Tak na to nezapomeňte zítra a taky v neděli.
2: Písničky k táboráku na Rádio Blaník.
0: A jedeme dál hudebně. Tohle už je Žentoura, písnička Proklínám. Vy posloucháte Dobré ráno s Martinem a Adélkou. Tady u nás na Blaníku.

0: Ještě 5,5 minuty a bude 8 hodin a vy posloucháte Rádio Blaník. S vámi jsou Martin s Adélkou, za malou chvíli další pohodové písničky pro vás, těch českých třeba Lucie Vondráčková. Dále to bude Xindl X.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: A nebo Michal David.
2: Hraj mi, najdi pro mě hit.
0: Tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás celé léto.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech bude během dopoledne většinou oblačno, přechodně i polojasno. Odpoledne už platí ale výstraha meteorologů před silnými bouřkami, při kterých hrozí krupobytí, přívalový déšť a silný vítr. Naměříme 24 až 28 stupňů, na horách 20. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
3: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Záchranáři, hasiči a policie od rána zasahují na Nymbursku, a to na silnici z Lysé nad Labem na Starý Vestec, kde za mostem skončil osobák mimo vozovku a naboural do stromu. Počítejte tu s delším zdržením. Bouralo se také na trase z Frýdlantu do Liberce za Albrechticemi. Policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, tak i tady počítejte, že se zdržíte. A v Litvínově v Tržní ulici probíhá vyprošťování kamionu po vážné dopravní nehodě. Stále tudy neprojedete. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Na Břeclavsku opět řeší velký úhyn ryb. V léčbě roztroušené sklerózy pomáhá i virtuální realita. O elektroauta je v Evropě zájem. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. U Podivína a v Poštorné na Břeclavsku se objevily mrtvé ryby. Vodohospodáři kvůli sinicím vylovili 0,5 tuny. Horší katastrofu ale čekají až dnes, až vyplavou větší mrtvé ryby, které jsou u dna. I proto se tady kolem 9. sejdou zástupci hasičů, rybářů, vedení obce i Povodí Moravy, aby situaci zhodnotili. Někteří odborníci teď přicházejí s názorem, že by situaci mohlo zlepšit vypuštění novomlýnských nádrží. Lidé s roztroušenou sklerózou mají vyhlídky na lepší kvalitu života. V Plzni totiž vyvinuli rehabilitační systém využívající virtuální realitu. Jakým způsobem technologie funguje, to už prozradí mluvčí Západočeské univerzity Andrá Čandová.
6: Nový systém od informatiků vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly. Například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí VR headset a senzory umístěné na těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. Výhodou technologie je také možnost dlouhodobě zaznamenávat a sledovat výsledky.
5: Terapeuti tak můžou porovnávat vývoj pacienta v čase. Kraj chce v Roždělovicích na Nymbursku stavit nový domov pro seniory. Nové zařízení nahradí to stávající, které v nevyhovujících prostorách zámku a kláštera. Kraj chce na zaplacení nákladů odhadovaných na 653 miliony využít dotace. Dokončení je plánované na konec roku 2031. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut poprvé překročil hranici 1 milionu aut, a to v celkem 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky. Za prvního půl roku se jich letos prodalo 1,25 milionu, a což představuje meziroční nárůst o skoro 34%. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
7: Ano, jsem tu a přeji krásné ráno, a teď přesně v 8.
1: Rádio Blaník.
7: Šťastná hodinka plná pohodových písniček je připravena, tak začínáme s Michalem Davidem.
1: Rádio Blaník.
4: Hezky česky celé léto.
7: Obytňák Petra Slívy. Kde asi je v těchto chvílích? Zeptáme se a za malou chvíli přidáme informace přímo od Petra Slívy, který se nám přihlásí do vysílání. Tohle už je Michal David, za chvíli Xindl X anebo Lucie Vondráčková a Vítr. My vám hrajeme hezky česky celé léto. Dobré ráno.

0: Xandl X tady u nás a písnička Dovolená. Na dovolené je taky kolega Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A jak vypadá Petrovo cestování a putování světem?
3: Včera jsme si konečně prohlédli hlavní město Orkneyských ostrovů, Kirkoal. Když říkám hlavní město, nepředstavujte si žádnou megapoli. Rozkládá se na 4 kilometrech čtverečních a obývá jej asi 10 000 lidí, což je skoro polovina obyvatel Orkneyí. Ústřední stavbou je katedrála svatého Magnuse. Svatý Magnus byl zdejší hrabě, který vládnul ve 12. století společně se svým bratrancem Hakonem. Dělba moci nebyla úplně přátelská, nicméně zbožný Magnus, který se sice oženil, ale zůstal v celibátu a proslul svou štědrostí a míru milovnou povahou, se přece jenom asi líbil lidem víc.
0: 11. hodina, 10. minuta, to bude právě dnes, kdy se dozvíme, kde teď aktuálně Péťa je a jak se mu daří. Tak poslouchejte určitě dál Rádio Blaník.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.

0: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
1: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: 8 hodin 11 minut, tohle byla Fiordalízo a za chvíli se podíváme třeba na počasí s Adélkou a budou tu Lucie Vondráčková, Karel Gotta, písnička Pábitele anebo Olga Lounová, Jsem optimista. Šťastná hodinka jede dál, hezké ráno.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Ojediněle počítejte s přeháňkami, to je teď po ránu hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a k večeru se ty přeháňky posunou na celé území. Mohou se objevit i bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 32. A jaké počasí nás čeká o víkendu, tak to ví Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Co se týče soboty, tak ta už bude chladnější, ale pořád přeháňkami převažovat bude oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty od 23 do 27 stupňů, na jižní Moravě až do 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče ještě neděle, tak z neděli bude zpočátku polojasno a jen ojediněle přeháňky. Během dne se ale od západu oblačnost zvětší, přechodně až na zataženo a postupně se přidá déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer se naopak ale začne vyjasňovat. Nejvyšší denní 19 až 24, na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.
1: Šťastná hodinka. Každý pátek od 8 do 9 na Blaníku.

0: 8 hodin k tomu 20 minut posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník a za chvilku tu budou třeba Olga Lounová a písnička Jsem optimista, anebo taky Slza a Lhůta záruční. A Slza, té patří sobota a neděle tady u nás.
1: V plánu spousty dalších mil.
2: Víkend se Slzou na Rádiu Blaník.
3: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
2: A my pro vás máme speciální dárek.
3: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
2: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
3: Tak laďte Blaník
2: a užijte si víkend se Slzou. Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto.
2: Na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
8: Zveme vás na tradiční mníšeckou pouť. Tento víkend 18. a 19. července od 10 hodin na louce za obecním úřadem. Dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Pouťové atrakce, kolotoče, houpačky i občerstvení. Přijďte si užít mníšecká pouť už o tomto víkendu.
9: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubka Det a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW CarTech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. CarTech Liberec.
12: Yeti!

0: na vás na kliknutí.
1: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Rohozec, tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
3: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: českého ráje k sobě domů.
1: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
7: Blaník za volantem.
8: Vážná dopravní nehoda osobního auta s autobusem nám komplikuje provoz na Kladensku. Zdržíte se na příjezdu do Slaného ve směru od Smečna. Tady zasahují záchranáři a policie. Dejte pozor. Na Nymbursku se došetřuje vážná dopravní nehoda osobáku z rána, který skončil mimo vozovku a naboural do stromu na silnici z Lysé nad Labem na Starý Vestec hned za mostem. Tak stále opatrně i tudy. A další dopravní nehoda komplikuje provoz na trase z Friedlandu na Liberec. Stala se za Albrechticemi, jsou tam v sobě dvě osobní auta. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, vám šťastnou cestu a na řadě jsou krátké zprávy.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
7: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
9: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Stavební úřad uložil Filipu Turkovi pokuty za celkem 200 tisíc. Jde o stavby, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. Balonová fiesta v Hradci Králové bude pokračovat nejméně do roku 2030. Loni vytvořila rekord. Letošní fiesta pod názvem Balonové nebe bude od 2. do 6. září. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele, které zemi zasáhlo na konci června, vzrostl na 4930. Zranění bylo 16 740 osob, jak vyplývá z vládních údajů. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Tam doplnili Sáru Bejlek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
10: Děkujeme za zprávy, přeji krásné ráno. Za chvíli Olga Lounová, jsem optimista. A potom také prozradím, co písnička Slunce dál svítí všechno může přinést do vaší peněženky. Tak rozhodně poslouchejte Rádio Blaník. Hezké ráno.

0: Tohle byla Olga Lounová minulý týden v Pelhřimově. Naprosto skvělá. Ta to prostě umí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Přeji vám krásné dobré ráno, což takhle nějakou tu kačku do peněženky. Jo, to by se hodilo. Já vím, 5000 korun, to je paráda. Pokud zazní písnička od, dá se říci, sestavy Blaník 25, Slunce dál svítí, tak tu chvíli nám máte zavolat. Na 800 109 109, jak ta písnička odezní. Kdo ji nezná? A já tam vidím jednoho pána vzadu, ten si nás naladil teprve včera a neví. No tak dobře, tak dáme ukázku.
2: Slunce dál nám svítí nad krajinou.
0: Jak to zní? Okamžitě volejte na 800 109 109 a máte 5000. Pokud nám dáte ovšem v té krátké ukázce název zpěváka, který tam zpívá. No, naposledy to byla právě Olga Lounová, která zpívala v našem vysílání a posluchačka řekla: jasně, to je přeci Helena Vondráčková. A kolega Pepa Černý řekl: no tak bohužel, 5000 vám nemůžeme poslat. A co se stalo? No ten bonus se nám navýšil a teď vlastně hrajeme tedy o 10 000 korun. 10 000 tady pro někoho mám. Jak tahle písnička zazní z našeho vysílání, neváhejte, okamžitě volejte a vyhráváte. Tentokrát ne 5, ale rovnou 10 000. Já vám držím palce, no může to přijít ještě v téhle půlhodince do celé, anebo dopoledne, odpoledne, nebo taky večer. No prostě může to přijít kdykoliv. Poslouchejte.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: 9 minut po půl deváté posloucháte Rádio Blaník, za chvíli Slza, Lhůta, Záruční, anebo Marek Ztracený a písnička Léto 95. A v tuhle chvíli míříme na fotbal s Monikou.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, fotbalový šampionát míří do finále. Už zítra poznáme držitele třetího místa, o které se střetnou Francie s Anglií. Kromě hrdosti na to, že se Francie udrží na světovém pódiu, bude tento duel nesmírně emotivní. Půjde o úplně poslední zápas Didiera Deschona na lavice národního týmu. Byl na ní 14 let. Navíc se odlodaný Kylian Mbappé potvrdit své postavení největšího kanoníra turnaje. Malé finále začne zítra v Miami v 11 večer našeho času. O den později, tedy v neděli, pak měsíční turnaj vyvrcholí velkolepým finále. O titul mistra světa si proti sobě zahrají Španělsko a Argentina. Oba týmy během té doby podali dosud nejpůsobivější výkony. Navíc je to poprvé, co se dva nejlepší týmy žebříčku FIFA střetnou ve finále. Argentina aktuálně vede, zatímco Španělsko je hned za ní. A ještě pozoruhodnější je, že se tyto dva přední týmy světa v historii turnaje nikdy nesetkali v žádném kole. Proto je střet mezi Španělskem a Argentinou považován za historickou událost. A přímo u toho budou také americký prezident Donald Trump i španělský král Filip VI. Naopak argentinský prezident Javier Milei bude zápas kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Argentina se Španělskem se utkají na stadionu v New Jersey a v poločasové přestávce se bude konat hudební show. Vystoupí v ní zpěvačky Madonna a Shakira nebo zpěvák Justin Bieber. Tolik fotbalový speciál, další tu bude před půl druhou.
0: Báčné, děkujeme, Moni.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. dle srovnání k 8.7.
6: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
19: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Tohle byla slza, s tou nás čeká víkend tady u nás na Blaníku. Nicméně v dalším vysílání mezi 9. a 10. tu bude
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: A právě dnes zamíříme do roku, kdy byla v Londýně sformována jedna z nejvýznamnějších rockových kapel hudební historie.
3: Také se v televizi poprvé objevil jeden kultovní detektivní seriál.

0: A teda řeknu vám, že tenhle konkrétně já osobně můžu. To je prostě parádní záležitost. Sestava skvělých herců, historie, no prostě. Víte, jaký to je seriál a víte, jaký je to rok? Dobrá, že ne? Tak poslouchejte po deváté, my to odhalíme. A vy s námi, tak poslouchejte Blaník, za chvíli je tu.
1: Tajemný rok
2: na rádiu Blaník.
0: A já se rozloučím, budu se těšit v jedno odpoledne a v dalším vysílání už báječný kolega Pepa Černí a s ním dál Adélka Zahradníčková. A s písničkou Hezky česky hrajeme celé léto, to je jasná věc a tohle už je skvělý Marek Ztracený. Léto 95.

Marek Ztracený a léto 95. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, ale pozor, bude tajemný rok, to znamená, že hledáme rok, ve kterém vznikla třeba tahle píseň.

0: Má Hana Zagorová ještě hodně mladičký hlas, co? No, půjdeme hluboko do historie. Přátelé, už můžete klidně psát 603 118 118. Bude to tajemný rok a hrát vám budeme hlavně hezky česky jako celé léto a vlastně celý rok a téměř celý můj život, vám řeknu. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 9.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V severních Čechách dnes v maximech naměříme 28 stupňů, na horách kolem 20, ale už odpoledne platí varování meteorologů před výjimečně silnými bouřkami. Hrozí na většině území přívalový déšť, silný vítr a krupobytí. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: Vážná dopravní nehoda osobního auta s autobusem zaměstnala policii a také záchranáře na Kladensku, konkrétně na příjezdu do Slaného ve směru od Smečna. Počítejte tu se zdržením v kratší koloně. Bouralo se také v Ústí nad Labem. Asi 10 minut navíc je potřeba na průjezd přístavní ulicí. Na křižovatce s Hrnčířskou se totiž vyšetřuje srážka dvou osobáků. A pozor, ve Varnsdorfu na Děčínsku ve Štursově uliči naboural kamion do sloupu elektrického vedení. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď se zprávami je tu Monika.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
13: Zemědělci řeší nedostatek sena slámy. Policie zastřelila v Praze 4 útočníka. Česká armáda čeká na další speciální letoun.
6: Rádio Blaník.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prodlužující se období sucha zhoršuje situaci chovatelů. Někteří mají málo sena, slámy i kukuřice a v zimě nebudou mít čím krmit. Kvůli tomu chtějí omezovat i počty zvířat. Suchem zasaženým zemědělcům slibuje pomoc ministerstvo zemědělství. Dotace budou moci čerpat i ti, kteří nesplní minimální počet zvířat na hektar. Jak už od nás víte, na ubytovně ve Vídeňské ulici v Praze 4 došlo k útoku sekerou a nožem. Útočník večer napadl dva lidi, jednou na místě usmrtil a druhého vážně zranil. Poté ale napadl zasahující policisty, kteří ho nakonec zastřelili. Podle novinek CZ šlo o ubytovnu pražského IKEMu a mělo jít o sanitáře. Česká armáda získává díky novému letounu Embraer C-390 Millennium nové schopnosti. Jaké to už vyjmenovává ministr obrany Jaromír Zuna.
14: Embraer C-390 nám poskytuje obrovskou multifunkčnost. Od přepravy těžší techniky, desítek výsadkářů do dlouhé vzdálenosti, přes tankování paliva za ledvu až po špičkově vybavený evakuační systém Medevac.
13: Pomůže i při zdravotnické evakuaci a podpoří integrovaný záchranný systém. Druhý letoun má armáda získat do konce roku 2027. V Pákistánu zahynul český horolezec Jaroslav Bánský. S dalšími dvěma českými kolegy se pokoušel o prvovýstup na jednu z hor v pohoří Karakorám. 46-letý muž zemřel po nešťastném pádu během expedice. Podle Blesku horolezce nečekaně smetl padající kámen. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: A se mnou Adélka a tajemný rok. Děkujeme, Moni.
10: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, krásné dopoledne, za dvě minutky už bude 9. A Adélko, prosím tě, já koukám, že už jsou tam dvě SMSky.
15: Ano, dneska jsou strašně rychlí naši posluchači.
0: Jsou, my jsme je vyzvali a oni takhle rychle zareagovali. Tak co typujou?
15: Tak typuje nám tady třeba Pavel, ten typuje rok 1968, no a rovnou tady máme ještě jiný typ na rok 1969 a to nám napsala Věra z Pardubic. V té době jsem ještě nebyla na světě, ale už byl můj brácha a poznala jsem to podle ukázky ze seriálu.
0: No, prosím pěkně. Přátelé, já mám pro vás první nápovědu, bude to nápověda letecká, protože ten rok, který hledáme, to byl rok takových jako leteckých premiér, jo. Poprvé vzlétnul nejenom Boeing 747, ale taky nadzvuk Concorde. On pak teda dolítal, to všichni víte, ale to už byste mohli tušit, tak pište 603 118 118, anebo volejte 800 109 109. No a tahle písnička se v tajemném roce přímo zrodila.

0: Tak, to byly Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, tu mám strašně rád.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Který pak to je rok? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta, já volám na tajemný rok.
0: Markéto, povídejte.
3: 1969, vím to od včera, podle ukázky Hříšní lidi města Pražského.
0: Vy jste jako takhle napřed, jo?
3: Já jsem napřed, protože já ten seriál miluju.
0: Já taky.
3: Já si ho pouštím, ono to je na i-vysílání.
0: No jest.
3: Já si to často pouštím a hlavně, on můj táta byl v komparzu a skoro v každém díle je, tak
0: fakt,
3: si to vždycky pouštím.
0: To je dobrý. A ta, no. Tam je pan Bouše, že jo?
3: No, tam no. Je pan Bouše a Brůže.
0: No, jasně, jasně.
3: Mrázek.
0: Jo, děkuju.
3: No, a pak mám ráda i ty filmy, jako no. Pěnička a tak.
0: A ten... Jak ho hraje ten Abraham, jak se to jmenovalo? Utrpení.
3: Smrt
0: krásného dragouna, přesně
3: no to,
0: tak.
3: No to je špice, no.
0: A ve kterém filmu se zpívalo takový to Já jsem kočka ze záběhlic?
3: V tom, ne, to se zpívalo Smrt černého krále.
0: Jo.
3: A no, tam je právě můj táta.
0: Fakt,
3: v zahradní hospodě.
0: To je dobrý. Markéto, moc vám děkuju, mějte se hezky,
3: naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Markéta, no. Adélko, prosím tě, jak to vypadá s SMS-kami?
4: Já tady vyrovnám skóre na 2-2, protože rok 1968 nám tady v rámci SMS-ek typuje Mia.
0: No a dál?
4: Potom přidám další čárku k roku 1969, ten nám poslala Zdeňka, na Blodičce jsem vyrůstala a seriál, tak ten byl bomba.
0: Tak já přihodím další nápovědu, jo. Tak si představte, že v tom tajemném roce, konkrétně 30. ledna, což byla kosa teda, jo, tak Beatles odehráli poslední koncert a bylo to na té střeše londýnského sídla společnosti Apple Records. A taky s tím trošku souvisí to, že John Lennon se v tom roce 20. března oženil na Gibraltaru s Yoko Ono. No, tak takový začátek konce, že jo? Respektive už vlastně konec konce. Beatles, máš taky nějakou nápovědu, Adélko, prosím tě?
4: No, určitě. Mě tady zaujala nápověda, že 16. ledna na Václavském náměstí v Praze na protest proti potlačování svobod po okupaci, tak došlo tedy k upálení Jana Palacha.
0: To je, ale to je jako, to si hodně napovídá.
4: Velká teda. Napověda, víš?
0: Ale já myslím, že já teď napovím jako dost podobně dobře, jo, protože dobrodružství s Bohem Panem, tu si myslím, že taky dokáže zařadit kdekdo. Tak můžete volat 800 109 109.

0: Jo, to mají teďka Spartěni radost určitě, že to Vojtadyk předělal na spartianskou hymnu. Sweet Caroline, strašně slavná píseň. A Neil Diamond, co pak je to za rok, víte? Pojďme se podívat na telefonní linku číslo 1. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Marie Litvínov, dobrý den, já volám ohledně tajemného roku.
0: Marie, povídejte, dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Tak já si myslím, že je to rok 1968 podle písniček.
0: No, tak uvidíme na konci, no, jestli jste se náhodou trošičku nesekla. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Plana, Mojanský chlázní. Tak pálcha 100% rok 1969. No a vzpomínku na rok 69 mám, že jsme byli s hotelovou školou na praxi v Jugoslávii a vraceli jsme se přesně 20. července, když přistáli Američané na měsíci.
0: Honzo, no tak uvidíme na konci, jestli máte pravdu. Jo, mimochodem, běžte do Mariánek na náš letní koncert příští pátek, jo?
2: 24. už to mám zaregistrované.
0: Výborně, mějte se krásně, nashledanou.
2: I taky, nashledanou.
0: Adelko, jak pak to vypadá s SMS-kami?
3: No tak tady začíná převládat rok 1969, typuje nám ho tady třeba Olga z Mariánských Lázní, taktéž, takže Olko, taky může teda náš koncert, anebo Radek z Prahy podle Palacha bez pochyby napsal, mimochodem, miluji seriálovou ukázku, kterou jste pouštěli.
0: Olgo, prosím vás, ne, že můžete na ten koncert, vy musíte na ten koncert, když jste z Mariánských Lázní. Adelko, ty si našla krásnou nápovědu.
3: Ano, 15. května tajemného roku totiž vyšlo první číslo komiksového časopisu Čtyřlístek.
0: Je, pan Němeček. A dáme dohromady celou tu čtyřku. Tak Pindě, že jo?
3: Myšpulín.
0: No.
3: Fifinka.
0: Jasně. No a ten Silák. Čtvrtý. Silák Bobík.
3: Bobík. No. No, dali jsme to dohromady.
0: Já jsem kdysi maminku svoji přemlouval, aby mi udělala bábovku v hrnci, protože v jednom čtyřlístku neměla Fifinka nádobu na bábovku, tu formu, tak Bobík říkal, tak mi to udělali do hrnce, a ona to udělala do hrnce a vypadalo to na tom obrázku strašně dobře. Tak ona nakonec podlehla a opravdu mi udělala tu bábovku z hrnce a nadávala jak špaček, říkala, nejde to z toho vyklopit, to je tak blbej nápad, kde jsi to vzal. Já vím, kde jsem to vzal, v třeskoprskách. A víš, co jsou ve skutečnosti třeskoprsky?
3: Netuším.
0: To jsou doxy, takže my zdravíme do dox a posíláme tam rovnou písničku. Z tajemného roku. Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem. Pokud jste tuhle písničku někdy slyšeli zpívat Roberta Planta ze skupiny Led Zeppelin, tak se vám to nezdálo. To je taky krásná verze. Ale tahle je, teď jsem to málem řekl, z toho roku. Tak volejte.

0: Ježíš, to je hezká muzika. Sugar, sugar na vlnách Rádia Blaník v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Přátelé, tak já ještě než zvednu telefon, tak vám dám další nápovědu. V tajemném roce se narodil třeba muž, který natočil můj oblíbený film, film Samotáři. A vy už dobře víte, že je to David Ondříček. Taky se narodila paní Jolana Voldánová, kterou všichni dobře známe. Narodila se taky Šárka Rysková, zpěvačka a taky trochu podnikatelka. Narodil se taky herec Karel Dobrý, ten hrál Hastermana, jestli si vzpomínáte, relativně nedávno. A taky se narodil dnešní zpěvák skupiny Lucie Viktor Dyk. A teď už pojďme zvednout ten telefon. Haló, haló, Rádio Blaník. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem Honza z Plzně, 69. a když jste tam dali nápovědu o vzletu Concordu, tak poslední den v roce 68 odstartoval jeho konkurent TU-144 a Concord letěl asi až o 2 měsíce později.
0: Nejste vy náhodou pilot?
2: Ne, letecký nadšenec.
0: Jste do toho nadšenec, je mi to jasný.
2: A v 69. naši koupili první velkoplošnou televizi Dianu.
0: Fakt jo.
2: Takže když dávali Hříšní lidi města Pražského, tak my jako malí děti jsme na to koukat nesměli, ale v tom 69. na co jsem koukat směl, bylo přistání Apollo na Měsíci. Tehdy to komentoval v české televizi pan Doubek.
0: Tak, to je informací. A no. Adelko, prosím tě, jak to vypadá s SMS-kami, mi řekni.
3: Napsala nám tady hezkou SMS-ku třeba Eva, ta přidává čárku k roku 69 podle písniček a napsala k tomu i vzpomínku, to bylo rok mého mládí a vysněné dovolené s rodiči. Poprvé a naposledy jsme mohli navštívit naše příbuzné v západním Německu.
0: Já musím říct, že do toho koukám taky teďka do těch SMS-ek a je jich tolik, že kdybychom je měli všechny přečíst, tak tady budeme tak jako do 6 do večera, že?
3: Ano, je to.
0: Ale
3: tak.
0: Ty typy jsou relativně podobné, jak tak koukám. A Adelko, nemáš nějakou zajímavou nápovědu?
3: Mám pro automobilové fajnšmekry. 25. srpna tajemného roku v Mladé Boleslavi totiž spustili výrobu automobilu Škoda 100.
0: Já, Škoda stovka, jo. No tak to by mohl kde kdo pamatovat. A já dodám ještě pro vás, kteří máte rádi literaturu, že Nobelovu cenu za literaturu tehdy vyhrál Samuel Beckett. Tak můžete volat 800 109 109. Jsem zvědav, jestli pan Beckett někomu pomůže ten rok najít. Za chvilku, Ježišmarja, Beatles, Here Comes the Sun, já se tak těším.
4: Takzvaný liberecký mrakodrap, budova, kterou navrhl architekt Zdeněk Plesník, vznikla původně pro potřeby textilního výzkumu a postupně se stala jednou z nejvýraznějších dominant Liberce i sídlem libereckého kraje. V rozhovoru s hejtmanem Martinem Půtou se ohlédneme nejen za její pozoruhodnou historií, ale především za proměnou jejího okolí. Dobrý den, pane hejtmane.
5: Krásný dobrý den.
4: Okolí mrakodrapu se v posledních letech výrazně proměnilo. Jak zapadají náplavka, Evropský dům nebo parkovací dům do celkové vize této části Liberce?
5: Naším dlouhodobým cílem bylo nejenom modernizovat samotnou budovu krajského úřadu a okolní budovy, vlastně původně Bramfield, který byl ještě před 15 lety prázdný nebo využívaný jenom částečně, ale chtěli jsme proměnit celé dolní centrum v kvalitní veřejný prostor a vedle Evropského domu prostoru pro nové firmy, startupy a podnikatelského inkubátoru je pro mě vlastně nejhezčí částí toho projektu nová náplavka, parková úprava a vlastně první možnost Liberci se dotknout čisté vody řece Nise. Myslím, že to propojení moderní architektury a veřejného prostoru a právě řeky dalo té lokalitě úplně nový charakter.
4: Mnoho lidí zná vyhlídku na střeše mrakodrapu z akce Léto na kraji. Můžeme ji navštívit i mimo dny otevřených dveří.
5: Vlastně celé léto mohou lidé vyhlídku v 17. patře běžně navštívit. Stačí přijít na recepci krajského úřadu, požádat přítomné dámy o to, že se chcete jít podívat na vyhlídku a můžete jít buď rychlovýtahem až do 17. patra, anebo si užít ikonický páternoster, nejdelší v České republice, vjet do 16. patra, to poslední patro vystoupat pěšky, z budovy krajského úřadu se podíváte na centrum Liberce a ta vyhlídka je úplně mimořádná.
4: Tak určitě do libereckého mrakodrapu zamiřte. Pane hejtmane, díky za rozhovor a nashledanou.
5: Díky za rozhovor a pěkný letní den přeju.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Pomoc. Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
9: Zveme vás na tradiční Mníšeckou pouť. Tento víkend 18. a 19. července od 10 hodin na louce za obecním úřadem. Dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Pouťové atrakce, kolotoče, houpačky i občerstvení. Přijďte si užít Mníšecká pouť už o tomto víkendu.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Letní slevy právě odstartovaly!
13: Zažij léto naplno!
12: Když zábava,
13: tak Mironet!
12: Klikni dvakrát!
14: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
17: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
18: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
19: Cítíte tu vůni moře?
20: Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
21: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
20: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
21: Moře smyslů v IQ Parku.
20: Moře smyslů jen v IQ Parku.
22: Kdekoliv na světě.
23: A 24 hodin denně.
22: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
23: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Beatles a Here Comes the Sun. Už jsme mluvili o tom, že Beatles v tom tajemném roce hráli ten poslední koncert na střeše, tak jsem k tomu ještě přehodil tuhle tu písničku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Přátelé, já doufám, že si dnešní tajemný rok užíváte my s Adélkou hrozně, viď, Adélko?
3: Ano, dnešní tajemný rok je opravdu něco teda.
0: Je to tak, máme ty šedesátky prostě rádi. Teď jsem to trochu prozradila, tak vám je to jasný, že to šedesátky, akorát musíme trefit úplně přesně ten rok a třeba se to teď povede s naším posluchačem, který je na telefonu, nebo posluchačkou, to uslyšíme. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Květal. Já si typuji rok 1969 podle písničky Helenky Vondráčkové.
0: Dobře, děkuju vám, mějte se hezky a šťastnou cestu.
4: Děkuji, naschle.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, je tady Josef Michal Klenovice u Sebeslavy.
0: Dobrý den, Josefe, tak povídejte, jak to vidíte.
5: Helejte, je to rok 1969 a zrovna jsem byl druhý rok na vojně.
0: Jo, a vzpomínáte na vojnu rád nebo ne?
5: No, ty začátky byly napr, protože přišli Rusáci, to jsou na 60. No a pak už, jo, se vzpomíná vždycky v tom dobrom, no.
0: Jasný. Pak už...
5: To je špatný, se...
0: Pak už je člověk pak už je člověk mazák, že jo, tak už to jde.
5: No, to už taky. A bylo to takový, jo, jako jak byla ta okupace, bylo takový povolený. Nebylo to takový, jako pak zažívali nějaký, říkali velký šikany, ale nevím, no. Není to, nebylo to špatný.
0: Dobře.
5: Akorát to bylo dlouhý.
0: To jo, to bylo. Tak už je to za váma naštěstí. Mějte se krásně, děkuju, naschledanou.
5: Vám taky, naschle.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
6: No, dobrý den. Určitě rok 69. Podle všech těch nápově, to je jasný. A hlavně bych říct, že to byla super free doba. Já jsem to zažil jako malej kluk a ten humus, co potom přišel ty sedmdesátky, no, tak potom šlo všechno do háje. Pamatuju si úplně tu atmosféru. Bylo to super prostě ten konec 60.
0: Moc vám děkuju za tuhle vzpomínku. Mějte se hezky.
6: Já zatím.
0: Adélko, jak pak to vypadá v SMS-kové vráně?
3: No tady stále dominuje rok 1969, typuje ho třeba Jitka z Bělče u Kladna, tajemným rokem je tady 69. V tomto roce jsem se měsíc po Vánocích jako opožděný dáreček narodila.
0: To je hezké teda. Já vám teda přehodím jednu nápovědu, jo. Když máme pořád ještě mistrovství světa ve fotbale, i když jsou před náma už jenom poslední dva zápasy, tak si představte, že 20. listopadu našeho tajemného roku dal Pelé svůj 1000. gól. Takový to byl borec.

0: Nejenom Hana Zagorová, ale i Adélka tady zpívá na celé studio, to jsem ještě neslyšel. By si nespíval, že jo? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Tady je Martina Zubňan, já vás zdravím.
0: Dobrý den, Martino, jak to vidíte?
1: Já to vidím dneska na 69.
0: A podle čeho?
1: Podle těch nápověd a hlavně podle písniček.
0: Jo. Martinko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Jo, děkuju moc.
0: Nemáte
1: děkuju.
0: Tak se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkuju, nashled.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olda z Hudlic. Já typu rok 1969. A mě v té době byly 4 roky, takže žádný moc vzpomínky nemám. Akorát v roce 69 se narodil můj bratr a narodil se doma, protože to už nestojí do nemocnice.
0: Dobrý, a dopadlo to dobře teda?
2: Dopadlo to dobře, je zdravý, čipernej kluk už skoro v důchodovém věku.
0: No jistě, maminka byla pašák prostě. Oldo, moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky, naschledanou.
0: Adélko, ono to skoro vypadá, že už všichni říkají 69.
3: No ale není tomu úplně tak, typuje nám tady někdo v SMS-kách i rok 1968, to typuje konkrétně Standa z Brna, který k tomu napsal, v tom roce se mi narodila starší sestra.
0: Já teda přidám jednu nápovědu ještě, jo. V tom tajemném roce, přátelé, byla vytvořena experimentální počítačová síť ARPANET, což byl zárodek dnešního internetu. Zkrátka, kdyby nebylo toho roku, který hledáme, tak bychom teď nemohli surfovat. Teda mohli, ale jenom v moři a ne v tom moři informací, i když ne všechny jsou teda ověřené. Já doufám, že všechny mé dnešní indicie jsou pravdivé. Adélko, máš tam taky nějakou zajímavou nápovědu? Ono se stalo opravdu hrozně moc věcí.
3: Je to tak. Mě tady zaujala nápověda, že 15. až 18. srpna proběhl na farmě poblíž amerického města Bethel hudební festival Woodstock, který je velmi slavný.
0: Woodstock, Jimi Hendrix a jeho provedení americké hymny na elektrickou kytaru, kterou pak mám pocit ještě navíc zapálil. To bylo prostě úžasný. Ale tam byly tak obrovský kolony, že měřili několik desítek kilometrů. A oni tam nakonec ty lidi, protože chtěli na ten festival, ty auta prostě nechali, vystoupili a šli na festák. To bylo možné jenom tehdy. Od té doby teda festivaly už jsou úplně normální a my jsme dokonce velmocí všech festivalů. No a ten nejlepší festival, to je Konopiště, že jo? To je jednodenní a úplně to stačí. A navíc jsou tam vždycky ty největší hvězdy. Přátelé, můžete volat 800 109 109, koukám na telefon, ani vás nemusím vyzývat, tady je úplně plná linka veškerá a za chvilku si řekneme, o jaký rok se jedná. Do té doby třeba Miroslav Paleček a Michal Janík. Hele lidi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Max útočí na regál.
10: Parča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
10: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
16: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
15: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
16: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
15: Více informací v restauracích KFC.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
21: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
21: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
23: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
24: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: To byla zase paráda. Posloucháte Tajemný rok?
1: Radio Blaník, Tajemný rok.
0: Tak, a tady zase zvoní telefon. Haló, haló, Radio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Blanka z Brna.
0: Blanko, jak to vidíte, dobrý den.
2: No, já bych řekla, že to je rok 1969.
0: A podle čeho?
2: No, podle Jana Palacha.
0: To je jasný.
3: Dobrý den, Láďa, já byl Stanisou.
0: Láďo, jak to vidíte?
3: Já jsem jako ročník 63, že jo, takže jsem takový už trošku jako přistárlej. A pamatuju se na tu znělku hned, na ty hříšní lidé města Pražského. Jak tam prostě ta pistol se otočí na vás, že jo, v té televizi a jste mrtvej.
0: No,
3: tak jsem typoval 69 ročník.
0: Děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
3: Tak se mějte taky, naschledanou.
0: Adelko, jak to vypadá s SMS-kami? 69, 69 všude?
4: Vypadá to tak, typuje nám tady třeba Tandem Jitka s Jirkou, právě rok 1969. Moc si užíváme písničky našeho dětství a zdravíme všechny z Mikulášova kopce v Novém Hrádku.
0: Děkujeme moc krát a já přihodím ještě poslední nápovědu, ještě než to úplně prozradíme. Přátelé, v tom tajemném roce nás opustila za velmi tragických okolností herečka Sharon Tate. Určitě víte, že to byla manželka pana režiséra Polanského, jo? Romana Polanského, nebo Polanského vlastně se česky asi správně říká. A kdo viděl film tenkrát v Hollywoodu, tak to ví úplně přesně, jak se to stalo, že jo? I když teda Quentin Tarantino si to hodně upravil, aby to vlastně dopadlo dobře, ale ono to tehdy dobře nedopadlo, no. Tak to byl rok, víte co, my už vám to řekneme s Adélkou, tak byl to rok
1: 1969.
0: A to znamená, že jste to zase skoro všichni uhádli. Bylo tam pár 68, viď, Adelko?
4: Je to tak, ale vlastně jiný typ dneska nebyl. Dneska to bylo mezi těmito dvěmi roky.
0: No, 68, 69. Myslím si, že ještě někdo volal a říkal 67 a nejsem si tím úplně jistý. Každopádně, přátelé, děkuju vám za spolupráci, za vaše SMSky i telefonáty a uslyšíme se zase v pondělí, u tajemného roku teda. A Adelko, ty se měj krásně, hezký víkend.
4: Děkuji i tobě, Pepí, budu se těšit.
0: A teď, no ta je úžasná, no to musí říct ty, suspicious mind, takhle bych to řekl nějak. To jsou jako podezřívavé myšlenky, řekněme. A Elvis Presley a rok 1969.

0: To je prostě král z Memphisu, Elvis Presley, na vlnách Rádia Blaník. A tím končí definitivně tajemný rok pro tento týden i pro dnešní den. Byl to rok 1969. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Jaroslav Uhlíř.
1: Severní vítr je krutý.
0: A vrchní prchni. Taky Janek Ledecký.
2: Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná.
0: A taky se podíváme na jeden sraz jednoho svazu.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním víhem omámem.
0: I Vohnouti budou hrát na Blaníku v následující hodině. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Celé léto vám hrajeme hlavně hezky česky a za 5 minut bude 10 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Severní Čechy zatím hlásí na většině území polojasno a příjemných 22 stupňů. Odpoledne teploty povyskočí až na 28 a navíc se postupně od západu zatáhne úplně a bude platit výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Tolik o počasí, následuje doprava.
6: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D10 na 66. kilometru ve směru do Prahy máme hlášenou čerstvou dopravní nehodu. Počítejte tady nárazově s kolonou a se zdržením. Teď čerstvě také pozor v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Ve Valtinovské ulici policie vyšetřuje nehodu osobáku, který naboural do plotu. A nehoda dvou osobních aut vás zdrží v Ústí nad Labem, vyšetřuje se v Přístavní ulici na křižovatce s Hrnčířskou. Jsou tady hlášené kolony z obou směrů. A na trase Liberec-Novýbor pak pozor před Jabloním. Navíc tady probíhá i sečení. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď pokračují zprávy s Monikou.
8: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Přes Česko přejde další vlna silných bouřek. Centrem Prahy nepojedou tramvaje. Tour de France nabídne už 13. etapu.
4: Rádio Blaník.
10: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku bude během dneška platit hned několik meteorologických výstrah. Ve všech 14 krajích budou od 1 odpoledne do půlnoci hrozit silné bouřky. Objevit se v nich můžou přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Platí také výstraha před silnou zátěží teplem, a to hlavně pro východní části země. V noci na dnešek už bouřky úřadovaly na jeho západě Německa, kde si vyžádali 1 oběť a několik zraněných. Sport v tropických teplotách může organismus daleko rychleji vyčerpávat. Ztráty vody pod cením pak můžou dosáhnout až 10 litrů za den. Ideální je ale třeba plavání, jak dodává fyzioterapeutka Iva Bílková.
11: Voda pomáhá udržovat tělo chladné, nezatěžuje klouby a zároveň umožňuje celotělové cvičení s mírným odporem. Jako aerobní sport s nižší hrozbou přehřátí organismu lze doporučit jízdu na kole v přírodě, kdy tělo udržuje v chladu proudící vzduch.
10: Zvolit také můžete jízdu na rotopedu v klimatizované posilovně. Oprava tramvajové trati vyřadí provoz v centru Prahy. Tramvaje nebudou jezdit od zítřka do 10. srpna v úseku Spálená Národní ulice. Výluka se dotkne 12 tramvajových linek a pražský dopravní podnik proto cestujícím doporučuje využívat v centru metropole hlavně metro. Náhradní autobusová doprava totiž zavedená nebude. Tour de France po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa, která sice nemá nijak extrémně náročný profil, ale z bezmála 2 masty 6 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Je to tak, děkujeme, Moni. Je rovnou písnička, nebudeme zdržovat. Jaroslav Uhlíř.
12: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Vašopatý jídlo a voňavky děvčat na vlnách Rádia Blaník a my teď míříme do Hradce Králové. Tam se totiž zítra koná charitativní den s cyklisty. Začíná se v 10 dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A jaký vás tam čeká program, to nám řekne organizátor akce Jiří Kos.
1: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů fotbalistů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Den s cyklisty.
0: No prosím pěkně, divnokola tam mě teda zajímají. A ještě dodám, že výtěžek z celé akce bude předán formou šeků Nadaci východočeské onkologie, spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Tak pokud máte zítra čas, vezměte kolo a hurá do Hradce na Smetanovo nábřeží a projet se pak můžete až do Kuksu, to je taková celá jako trasa. Tak teď se vrátíme k písničkám. Police, ty mám strašně rád. Every breath you take.

0: Pěkná, pěkná, pěkná písnička na vlnách Rádia Blaník. Janek Ledecký nám dospíval a my si budeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, vaše oblíbená hra na vlnách Blaníku. Přátelé, mám pro vás poslední poukázku na odběr rodinných vstupenek, respektive jedné rodinné vstupenky pro dva dospělé a čtyři děti. Ta hodnota této ceny je 3100 korun, to mi vůbec nepřijde špatné. A můžete to mít vlastně jenom za to, že si spolu popovídáme a za jednu SMSku. Tou SMSku posílejte na číslo 603 118 118, napište celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte a následně heslo. A to heslo je jasné. Vzhledem k tomu, že je pátek a už týden nám chybí Iva Lecká, tak na její počest, na počest její dovolené, dáme heslo Juchu. Tak pište Juchu na číslo 603 118 118 a hlavně u sebe mějte telefon a zvedejte ho, protože já dvěma z vás zavolám a vy se utkáte za chvilku přímo v éteru Rádia Blaník o tu vstupenku rodinou do Fine Parku v Chlumci nad Cilinou. Přátelé, do té doby Krištof, Sima Martausová, Hvězdáři a taky Jelen, Jirka Pavlica, Hradiště. Jan, miluju tě na Blaníku.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
10: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnova.
12: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
13: Objevte sever Čech. Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
14: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
13: Český ráj a unikátní pískovce.
14: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
13: Táhne mě to na sever. Za zážitky. Sever je přitažlivý.
15: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
16: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
17: I think his king is coming back.
16: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
18: No one could stand between my bed and home.
16: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
19: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
20: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
21: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
20: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
21: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
20: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
21: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
20: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
21: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
22: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a miluju tě na vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak přesně o to jde, víc nebo míň. Jdeme hrát, přátelé. Mám pro vás poukázku na odběr rodinné vstupenky pro 2 dospělé a 4 děti do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou, což je úžasný zábavní park, kde si užije celá rodina, je tam občerstvení, milý personál, pohodové zóny a tak dále a tak dále. Svět zábavy a navíc i přírody. A na telefonu už mám dvě dámy, první z nich je paní Terezie, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Dobře, dobře. Jo? Krásný počasí, dobře.
0: A věříte si do této hry?
3: No, uvidím.
0: Uvidíte, dobře. Zajímá mě taky, jak je na tom paní Jarmila. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Vy si věříte?
4: Uvidíme.
0: Uvidíte, dobře. Tak dámy, poslouchejte pozorně a Terezie odpovídá první, jo?
3: Ano.
0: Tak, kolik nově vysazených stromů bylo potřeba k vytvoření bludných cest ve Fine Parku? Rychle, kolik?
3: 70.
0: 70. A já se ptám, Jarmilo, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc. A tipnete si kolik?
4: Nevím, 120.
0: 120 říkáte, jo. No, pořád jste dost jako nízko, ale stačilo jo. Vám to k výhře. Takže Jarmila vyhrává. Prosím vás, paní Terezie, já vám pošlu aspoň CDčko, ano? Jo?
3: Ano, děkuji.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
3: Naschledanou.
0: A Jarmilo, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, jenom mi řekněte, koho vezmete sebou do Fine Parku?
4: No určitě rodinu, dcerou, manžela.
0: Tak výborně.
4: A uvidíme.
0: Já vám ještě řeknu, že těch stromů je 840. Jo. Takováhle hromada habrů si představte. Tak prosím vás, vydržte na telefonu, ať si vyměníme adresy a na oko se mějte krásně, gratuluju.
4: Ano, děkuji.
0: Tak takové to bylo tento týden, přátelé, moc vám děkuju za SMSky i za to, že jste zvedali telefony.
1: Víc nebo míň. Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park, zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
0: Tak, my si dál budeme hrát za chvilku Vohnouti svaz českých bohémů anebo ABBA. A my hrajeme taky o šunku, to ale určitě víte.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je leko šunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
18: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
23: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
24: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
25: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Hezky česky celé léto.
1: Radio Blaník.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Ciao amore, a Ricky e povery na vlnách Blaníku. Trocha italštiny nikdy neuškodí, že jo? Ale hlavně vám hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Dáme si tuhletu z animáku. Z Ledového království v podání Moniky Absolonové. Karel Gott nám zaspívá pokaždé. A taky Lucka Vondráčková dorazí. Přestože je v šíleném kolotoči. Přátelé, my vám hrajeme hezky česky celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
4: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
5: Pěkné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech bude dnes odpoledne oblačno, od západu postupně až zataženo a na většině území se také postupně přidá i déšť. V jednu hodinu pak začne platit varování meteorologů před silnými bouřkami. Naměříme 24 až 28 stupňů, na horách 20. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
6: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Pomalu to jede na trase Friedland Polsko u odbočky na Černousy. Policie vyšetřuje nehodu osobního auta s kamionem. Jezdí se jen jedním pruhem, takže počítejte, že si postojíte. Zdržíte se v koloně také na trase z Jablonce nad Nisou do Liberce. A to na příjezdu do Liberce u kruhového objezdu s Kunratickou ulicí skončil totiž osobák ve svodidlech. A v Ústí nad Labem teď aktuálně pozor v Beethovenově ulici na křižovatce se Štefánikovou. Tady jsou v sobě dva osoba. A také to tady jede pomalu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď se zprávami je tu Monika.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Státu končí maximální ceny pohonných hmot. Policie vyšetřuje útok na pražské ubytovně. Řidičům v Hradci Králové skončí objížďky. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministerstvo financí dnes v poledne oznámí už naposledy cenové stropy benzínu a nafty. Ty přitom s další eskalací situace na Blízkém východě opět dál rostou. Konec zastropování ovlivní podle analytiků ceny na tuzemských čerpacích stanicích, a to směrem nahoru. Sanitář pražského IKEMu útočící na jejich ubytovně se pokoušel sekyrou dostat do pokojů. V jednom z nich usmrtil svého kolegu a dalšího vážně zranil. Muž ale napadl i zasahující policisty, kteří ho postřelili. Následná resuscitace úspěšná nebyla. Po útoku zůstalo na ubytovně velké množství poškozených dveří. Vysoké teploty v létě můžou způsobit velké problémy. Během těchto měsíců se totiž objevuje nejvíc případů salmonelózy a víc tomu říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
9: Kvůli akutní střevní infekci muselo vloni vyhledat lékaře skoro 3,5 tisíce klientů VZP. Každý pátý pak byl kvůli této nemoci hospitalizovaný. Hlavně u dětí a seniorů může být průběh infekce dokonce až život ohrožující.
8: Pro prevenci onemocnění je důležité důsledně dodržovat hygienické zásady a potraviny dostatečně tepelně upravovat. Silničáři o 3 týdny dřív dokončili opravu části třídy ČSA v centru Hradce Králové. Silnice, která je součástí frekventovaného vnitřního silničního okruhu města, se řidičům otevře v noci z dneška na zítřek. Skončí tím nepříjemné objížďky a na své původní trasy se také vrátí linky městské hromadné dopravy. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
10: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku bude 11, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Spojíme se s Péťou Slívou, který je v obytňáku, já doufám, že se má dobře, on nám to za chvilku všechno řekne. No a v této hodině vám taky připomenu, na jakou písničku čekáme v éteru Blaníku a co vám může přinést. Tohle je Xindle X na vodě. Pokud jste na vodě právě teď, myslím jako fakt na vodě a máte puštěné rádio třeba v kánoji nebo na raftu, tak ať vám to sviští dneska.

0: Tohle byla skupina Tým na vlnách Rádia Blaník a náš blanický tým je teď trošku oslaben.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Protože Péťa Slíva odjel obytňákem na sever, ale má se tam určitě dobře. Péťo, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, z obytňáku na severu. Odteď ale budeme mířit pro změnu na jih. Za chvíli se totiž naludíme na trajekt směřující z Orkneyí do Skotska. Tam, odkud jsme před týdnem vypluli, do zálivu Gilles Bay. Ale pojďme si ještě zrekapitulovat včerejšek. Ráno jsme opustili kemp v Kirkwallu, který nám byl domovem poslední dvě noci. Strategicky jsme jej zvolili, protože jsme z něj mohli pohodlně dojet na kolech do kirkwallského přístavu a trajektem na další ostrovy. Ráno jsme ještě udělali servis, vypustili špinavou vodu, napustili čistou a vyprázdnili kazetu chemického WC a potom jeli nejdříve prozkoumat mohylu Anston Chambered Cain se vstupem tak nízkým, že člověk musí jít jako kachna v podřepu, aby se dostal dovnitř, kde se už můžete narovnat. Lidé zde mnoho let žili, ale také zde byli pohřbíváni. Nezbývá než doufat, že se nedělo obojí najednou. Poslední lidé zde byli pohřbeni ve skrčené pozici. Asi taky problém se vstupem. Odtud jsme to vzali k další mohyle. Redal Davekat. To je jedna z mála mladších historických staveb na Orkneyích. Vznikla až v 17. století, jednoduše jako holubník. Ptáci létali dovnitř horním otvorem mohyly a farmář je potom zevnitř vyzvedával. A co víc, dodnes tam hnízdí ptáci, většinou už mořští radci. Uvnitř je spousta jejich peří a skořápek od vajíček. Poslední zastávkou nám byl Brock of Gurness, vesnice z doby železné, stará asi 2500 let, jejímž středobodem byla obytná věž, což označuje skotské slovo brok. Od prvního století našeho letopočtu byla vesnice opuštěná, dokud ji v 9. století neobjevili vikingové, kteří ji začali opět používat. Teď je tady okruh s návštěvnickým centrem a protože z parkoviště je krásný výhled na okolní ostrovy, strávili jsme tam rovnou noc, před kterou jsme si ještě užili poslední grilování na Orkneyích. No a dneska, až dojedeme na skotskou pevninu, tak nás čeká cesta dolů, západní stranou Skotska a potom Anglie. I odtamtud se vám budu pravidelně hlásit. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan a z navigací Garmin v hodinkách se loučí Petr Slíva. Jo a sledujte sociální sítě, web Blaníku a staňte se členem klubu Rádia Blaník. Spoustu obrazového materiálu budete mít z první ruky.
0: Méťo, všechno sledujeme, děkujeme ti moc krát, měj se hezky.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Péťa prostě jezdí na sever, protože moc nemá rád vedra, víte. On má rád chladněji, jako když je. A já myslím, že by se mu líbilo i v Ledovém království. Ostatně z toho animáku je tahle písnička. Monika Absolonová a najednou na Blaníku.
6: Na vrcholcích noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem loček všech.

0: Byla paráda, co? Opět Radeček a Moravská filharmonie, takhle dohromady písnička Praha. Přátelé, to, že vám komáři v létě znepříjemní večer pod pergolou, to je tak nějak normální, s tím počítáte, že jo? Tak vezmete nějaký repelent, případně zapálíte nějaký takový ten oheň, který vyzařuje něco, co jim vadí těm komárům a tak, a je hned lépe. Ale že kvůli komárům nemůže odletět letadlo, to jsem ještě nikdy neslyšel. A teď se to stalo, představte si to. Let z Milána do španělského Alicante musel být zrušen, protože letadlo bylo úplně plné komárů. Ono už prý, když se ti pasažéři jako naluďovali do toho letadla, tak si všimli, že kolem toho letadla krouží celá hejna nebo roje komárů a bylo to nepříjemné. No a ty komáři se dostali i dovnitř, tak to prostě odpískali, zrušili a odlítali až za 3 hodiny. No tak i tohle se vám může stát, když je někde příliš komárů najednou, no. Na chvilku Europe, Lucie Vondráčková a taky skupina No Name. Čím to je? Posloucháte Rádio Blaník takhle při pátku. Je 11.23, úplně přesně.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
1: tak Mironet,
2: klikni dvakrát!
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
5: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
6: Maria, nebere, no, nebere, zase nebere. A nebere.
7: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
6: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
8: Damil. Elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
9: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
12: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
11: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
12: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
11: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
12: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
11: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
1: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
1: Když repráky,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
16: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
17: Na co?
16: Na naši fotovoltaiku.
17: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
16: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
17: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
16: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
17: A kdo se o to postará?
16: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
17: Tak to máme jasno.
18: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
19: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
20: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: len praletí.
1: No Name, a čím to je? I Igor Tymko zpívá v té naší písni.
2: Slunce dál svítí.
3: Na rádiu Blaník.
1: A my na písničku Slunce dál svítí, kterou jsme oslavili 25 let Blaníku, čekáme ve vysílání. Myslíte, že dneska zazní? Já nevím, ale řekl bych, že když je ten den velkého juchu, tak je to možné, že zazní. A ten, kdo se dovolá po jejím doznění jako první, tak ten dostane šanci získat 10 000 korun. Normálně hrajeme o 5 000, ale vzhledem k tomu, že ve středu paní Stáňa nevěděla, kdo zpívá, jakou ukázku jí pouštíme, tak se to takhle zvýšilo na 10 000. Takhle to znělo tehdy. Tak pozorně poslouchejte.
0: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď, a pořád nás to těší.
1: No, tak těší nás to, povídejte, kdo pak to je?
4: No, tak to jsem úplně vedle.
1: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
4: Helena to není.
1: No, Helena to nebyla, byla to Olga Lounová. A vzhledem k tomu, že paní Stáňa nevěděla, tak se to zvýšilo a teď hrajeme o 10 000 korun. Tak přátelé, pořádně si tu písničku nastudujte. Třeba na YouTube máme videoklip dokonce z natáčení. Tak tam si můžete prohlédnout všechny, kdo tam zpívají, a potom správně odpovědět. No a taky musíte mít trochu toho štěstí a mít u sebe telefon a v pravou chvíli, hned jak dozní ta písnička, až bude doznívat, tak prostě vytočit to číslo 800 109 109. Možná, že se to dneska stane, a pokud ano, tak já vám budu moc držet palce.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku. Na
1: Blaníku. A my si budeme dál hrát za chvilku Škorpíci a taky Karel Gott. Pokaždé.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
17: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
18: Ekokom.
19: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Pokaždé, když se blíží poledne, tak nastává na Blaníku, co? Česká hodinka. A tentokrát si hned na úvod dáme píseň o jídle, protože to je k obědu, že jo? Taky o jednom psovi, teda takhle, o pejskovi, který naučil lidi žít. Vždycky, když život je pes, a ty se a zazní i písnička o hvězdách, které hořely a pak padaly. Tu noc hořely, padaly hvězdy. Zdravíme Míšu Šindeláře, ať už je kdekoliv. Myslím, že má dneska koncert. Tak ať je to hraje, Míšo. Hezky česky vám budeme hrát v následující hodině, a to jen a pouze, protože to bude česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousíček už bude pravé poledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Máte doma solární elektrárnu?
3: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
2: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
3: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
2: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
3: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
2: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
3: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách bude odpoledne oblačno až zataženo, místy slabé přehánky, ojedinělé bouřky a teploty zamíří k 31 stupňům. Zítra čekejte oblačno, opět slabé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Jdeme na silnice.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na Jablonecku ve Smržovce v Malostranské ulici bouralo osobní auto s vlakem. Počítejte tam s omezením provozu. Na trase Friedland Polsko u odbočky na Černou si bouralo osobní vozidlo s kamionem. Pod dozorem policie projedete jedním pruhem. A na trase Jablonec Liberec na příjezdu do Liberce ke kruhovému objezdu s Kunratickou havarovalo auto do svodidel. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Banky poskytují stále více hypoték. Zásah u požáru ve Zlíně potrvá i o víkendu. Dobrovolníci opět zachránili tisíce mláďat. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypotéky za téměř 49 miliard korun. To je o třetinu víc než v loňském červnu. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. U Barandovského mostu v Praze se zřítila část betonové plastiky. Dílo s názvem Rovnováha se sesunulo na přilehlou cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Místo zajistila policie páskou a most je tu bez problémů průjezdný. Napsal o tom server iDnes.cz. Práce hasičů u hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně jen tak neskončí. Zásah tu potrvá i celý nadcházející víkend. Hasiči sutiny dál prolévají vodou a není jasné, jak dlouho hasební práce ještě potrvají. Požár vypukl 9. července, hasiči ho tak likvidují už 9. dnem. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
6: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
5: Kromě toho taky desítky zajíčků a označili mnoho míst, ať už drobné pernaté zvěře, anebo hnízd věvců. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, Pepa se trošku rozkuckal.
3: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
0: A tak to nebude prodlužovat, krásné poledne, tohle je Jirka Schellinger.

Pepa Wagner právě dospíval na vlnách Rádia Blaník. A víte, proč právě teď dospíval Pepa Wagner? Je to velice jednoduché, přátelé, protože on má dneska narozeniny. Pepovi je právě dnes 36 let, tak Pepo, všechno nejlepší. Zároveň bych chtěl říct, že dneska má David Hasselhoff 74. narozeniny. Mitch Buchanan, to je co. No a zároveň mají dneska svátek všechny Martiny. A Martiny, těch je strašně moc. My máme tady v rádiu Martinu Starou, kolegyni, tak jestli poslouchá, tak Martinko, všechno nejlepší. A vám všem ostatním taky. Já vám můžu, myslím, prozradit, že písničky na přání, ty vám budou doslova patřit. A já začnu už teď. Tady je Karel Kryl a jedna z mých nejoblíbenějších. Martině.

0: Hana Zagorová a Skleněné sny na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tady zvoní už asi 5 minut strašně moc telefonů, jo. Všechny linky drnčí. Tak jsem to začal zvedat a zjistil jsem, že si spousta z vás plete písničku Slunce dál svítí s písničkou Život je pes. Tak to jsou opravdu rozdílné písničky, jo. Život je pes, to je pro psa Gampa, pro psa, který naučil lidi žít. My jsme u obou těch filmů mimochodem byli s Blaníkem, ale není to ta naše oslavná. Ta naše oslavná je Slunce dál svítí a možná dneska zazní, tak ji dál hlídejte, ale to jste se trošku spletli a dost se vás teda spletlo, to jsem se divil. No, každopádně držím palce, ať ji ulovíte. Za chvilku Šalom, Balet a taky skupina Slza. A když jsme u té Slzy...
1: Se Slzou na rádiu Blaník.
2: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
1: A my pro vás máme speciální dárek.
2: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
1: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
2: Tak laďte Blaník
1: a užijte si víkend se Slzou.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
10: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
12: Service Plus.cz.
13: Užijte si sever Čech. Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
14: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
13: Český ráj a unikátní pískovce.
14: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
13: Staňte se sběratelem zážitků a vypravěčem krás severu. Protože sever je přitažlivý.
15: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
16: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle

0: Zveme vás na tradiční Mníšeckou pouť. Tento víkend 18. a 19. července od 10 hodin na louce za obecním úřadem. Dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Pouťové atrakce, kolotoče, houpačky i občerstvení. Přijďte si užít Mníšecká pouť už o tomto víkendu.
1: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
6: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
7: Ithaca's king is coming back.
6: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
8: No one could stand between my bed and home.
6: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
9: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
10: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
9: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
10: Moře smyslů v IQ Parku.
9: Moře smyslů jen v IQ Parku.
11: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
12: Fotky z našich akcí,
13: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
12: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
14: Pohodové české rádio.

0: léto s Blaníkem. To jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na Karlštejn.

0: vím.
1: Ale byla slza, nejenom, že se slzou strávíme celý nadcházející víkend na Blaníku, protože Lukáš Bundil má 40. zítra. Ale slza taky zahraje na našem dalším letním koncertě.
2: Letní koncerty
3: Rádia Blaník.
1: A kam vyrazíme tentokrát? Tentokrát to bude do Mariánských Lázní. Příští pátek 24. července. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na kolonádě v Mariánkách. A zahraje a zaspívá tam nejenom slza, ale taky třeba Blanická kapela nebo Olga Lounová.
4: Připijím na hojnost a chvíle radosti, ať se ti vdývá.
1: Úžasná Olga. A taky Petr Kolář. Vstupné se samozřejmě neplatí a navíc pro vás máme zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte v Mariánkách příští pátek a připomínám, začínáme 5 minut před 4:30 na kolonádě a vstupné se neplatí.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: A my si budeme dál hrát. Za chvilku nám zaspívají dva Michalové po sobě. Michal David a Michal Šindelář. Hořeli, padaly hvězdy. Já se s vámi loučím pro tento týden. Mějte se krásně a užijte si víkend.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Max útočí na regál.
15: Barča skvěle trefila nákupní koš.
14: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
15: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
18: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
20: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
21: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Michal Šendelář na Blaníku, krásné letní odpoledne vám přeje Martin. A za chvilku nabídnu další pohodové písničky. Mezi 13. a 14. tu budou Arakaň, Aleš Brychta. A jasně, že Slečna Závis, taky Tomáš Klus. Tak Klus promění v cvál. A nebo Michal Tučný a Jedna raní. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás celé léto.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni. Zítra čekejte ráno a dopoledne oblačno, místy přehánky, postupně během odpoledne ubývání srážek i oblačnosti a naměříme 25 až 28. Jdeme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Na Jablonecku za Josefovým dolem směrem do Horního Maxova probíhá vyprošťování auta po nehodě a silnice je zavřená. Na trase z Mělníka do České Lípy za Medonosy havaroval motorkář, projíždějte kolem opatrně. Dvoukilometrová kolona vás přibrzdí na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. A srážce osobního auta s vlakem došlo na Jablonecku ve Smržovce v Malostranské ulici, provoz je tu omezený. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Kdy dál hynou ryby, situace je kritická. Češi jsou národem sběračů. Hygienici vydali v Praze zákaz koupání. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Situace pod novomlýnskými nádržemi na řece Dyji zůstává kritická. Dneska tam hrubým odhadem rybářů uhynula další 1,5 tuna ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Ty se do Dyje dostávají z nádrží. Hasiči je s rybáři budou během dneška odstraňovat. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. A nezůstávají jen u procházek, rádi i něco nazbírají. O jaké plodiny jde, ví za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
9: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
8: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Pražané se kvůli přemnoženým sinicím a vodnímu květu nevykoupají v nádrži Džbán. Zákaz tu po kontrolách vyhlásili hygienici. V dalších přírodních koupalištích v hlavním městě je koupání možné. Ovšem na Šeberáku je voda kvůli sinicím už taky zhoršená. Citlivější jedinci by měli koupání zvážit. V Evropě ubývá hospodářských zvířat, méně je zejména prasat nebo skotu. Evropská komise proto připravila strategický plán, jak chovatele udržet nad vodou a zároveň snížit závislost na dovozu krmiv. Tolik zprávy, teď už je připravený Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné odpoledne, za 2 minuty bude 13 hodin.
1: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, to je písnička, kterou hledejte v našem vysílání. Může vám při dnešku přinést krásných 10 000 korun. Tak držím palce, aby to klaplo. A teď už Arakaň, Aleš Brychta a jedna Slečna Závist pro vás.

0: 13 hodin, 8,5 minuty posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji krásné letní odpoledne. Teď v tuhle chvíli míříme možná na neočekávanou dopravní stavbu, nebo nejvíce očekávanou, a to u Jílového u Prahy. Tam začala totiž ražba průzkumné štoly tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3. A podrobnosti doplní ředitel ředitelství silnic a dálnic Rad Mátl.
1: Předpokládáme, že ta samotná ražba by měla trvat necelé 2 roky, to znamená 20-22 měsíců. Vidíme samozřejmě, jak ty geologické podmínky budou, jak to bude náročné. Chtěli bychom skutečně do těch 2 let mít ty základní výsledky, pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podobné informace o tom geologickém prostředí.
0: A ještě doplním, že samotná stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a trvat má 4 roky. Tak držíme palce, aby to klaplo, a vracíme se k písničkám. Český, slovenský, Miroslav Žbirka, za chvíli také Basic a písnička Do neznáma.

0: Extravent a poslední zvonění, jak trávíte léto s Blaníkem? Dejte mi vědět SMS-kou na 603 118 118. A za chvíli se na to podíváme. Teď v tuhle chvíli, ale pozor, pozor, míříme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Pěkné odpoledne. Už zítra bude za Atlantikem jasno, kdo si na krk pověsí bronzové medaile. Podle bookmakerů to s největší pravděpodobností budou Francouzi. Ti zítra v Miami v 11 večer našeho času vyzvou Angličany. Mistrem světa se podle sázkových kanceláří stane Španělsko. Ve finálovém zápase v neděli je proti obhájcům titul Argentině kurzovým favoritem. Španělé jsou v herních aspektech vyváženější a na turnaji jasně dominovali. Za celý šampionát dostali jen jeden gól. Naopak Argentina se ale dokáže kousnout a zápas otočit, i když prohrává. A ještě tradiční zajímavost, semifinále mezi Argentinou a Anglií rozhodlo také o tom, který z dvojce klubů Inter Milan a Bayern Mnichov udrží rekordní sérii. Oba kluby totiž ve finále od roku 1982 vždycky měli alespoň jednoho zástupce. No a díky vítězství Argentiny v sérii pokračuje Inter, ve kterém hraje autor vítězné branky Martinez. Anglický kanonýr Bayernu Kane vyšel na prázdno. Fotbalu je to pro tuto chvíli všechno. Další uslyšíte zase zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Takzvaný liberecký mrakodrap, budova, kterou navrhl architekt Zdeněk Plesník, vznikla původně pro potřeby textilního výzkumu a postupně se stala jednou z nejvýraznějších dominant Liberce i sídlem Libereckého kraje. V rozhovoru s hejtmanem Martinem Půtou se ohlédneme nejen za její pozoruhodnou historií, ale především za proměnou jejího okolí. Dobrý den, pane hejtmane.
5: Krásný dobrý den.
4: Okolí mrakodrapů se v posledních letech výrazně proměnilo. Jak zapadají náplavka, Evropský dům nebo parkovací dům do celkové vize této části Liberce?
5: Naším dlouhodobým cílem bylo nejenom modernizovat samotnou budovu krajského úřadu a okolní budovy, vlastně původně Bramfield, který byl ještě před 15 lety prázdný nebo využívaný jenom částečně, ale chtěli jsme proměnit celé dolní centrum v kvalitní veřejný prostor a vedle Evropského domu prostoru pro nové firmy, startupy a podnikatelského inkubátoru je pro mě vlastně nejhezčí částí toho projektu nová náplavka, parková úprava a vlastně první možnost v Liberci se dotknout čisté vody v řece Nise. Myslím, že to propojení moderní architektury a veřejného prostoru a právě řeky dalo té lokalitě úplně nový charakter.
4: Mnoho lidí zná vyhlídku na střeše mrakodrapu z akce Léto na kraji. Můžeme ji navštívit i mimo dny otevřených dveří.
5: Vlastně celé léto mohou lidé vyhlídku v 17. patře běžně navštívit. Stačí přijít na recepci krajského úřadu, požádat přítomné dámy o to, že se chcete jít podívat na vyhlídku a můžete jít buď rychlovýtahem až do 17. patra, anebo si užít ikonický páternoster nejdelší v České republice, vjet do 16. patra, to poslední patro vystoupat pěšky a z budovy krajského úřadu se podíváte na centrum Liberce a ta vyhlídka je úplně mimořádná.
4: Tak určitě do libereckého mrakodrapu zaměřte. Pane hejtmane, díky za rozhovor a nashledanou.
5: Díky za rozhovor a pěkný letní den přeju.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
15: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: českého ráje k sobě domů.
1: Jiří Korn a Dance Company na Křižanském létě. Hudební legenda, největší hity a strhující taneční show. V pátek 17. července od 19.30 v Amfiteátru v Křižanech. Vstupenky na křižanskéléto.cz. Partnerem akce je CNC Tvar Liberec.
2: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz.

Hrajeme vám české. Léto s Blaníkem.

0: 13 hodin k tomu, 40 minut posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. I dnes pátek 17. července, kdy svátek mají Martiny, tak všechno jen to nejlepší. Píšete nám textové zprávy a také posíláte info na naší e-mailovou adresu a píšete, jak trávíte léto s Blaníkem. Tak například parta, která teď slaví na Sázavě, kde Fanda Bambula se tak nějak loučí se svobodou a je tam s partou kamarádů, napsal nám Pepa Krucký, parta kluků Suval. Tak zdravíme, Lída z Podbořan nám napsala, postrouchám vás u bazénu a neskutečně si užívám písničky a krásné letní počasí. I když pravda, teď se nám trošku zatahuje. Majka napsala, včera jsem se vrátila z wellness na Špičáku. Byl to dárek naší zlaté svatbě. Rostě poslouchá na odpolední v práci a jde mu to prý s Blaníkem dobře od ruky. Petra z Prahy napsala, s manželem Petrem a synem Maxem teď vyrážíme do rezortu v Polsku. Tak si to snad krásně užijeme. A ještě jedna je tady, razíme za zvířátky někam do zoologické. Kam to bude konkrétně? Je to do té pražské, protože tady mají prý malé gepardy. No to je pravda, no ale nevím, jestli ještě nemají schovaný. Ty asi venku ještě nebudou. Nicméně, určitě si to všichni krásně užívejte a klidně ještě napište, jak trávíte léto s Blaníkem. Co dál tady u nás, tak třeba Marie Rotrová nebo Šňury z skupiny Kryštof. Celé léto hezky česky.
1: Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
18: Už tam budem?
19: Nech toho!
18: Později už tam budem?
19: Přestaň! Štěl mě vedro!
20: Pohodová cesta? To chce kuře.
18: Mňam.
20: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
21: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny
2: nebo na Karlštejn.

Tohle byla skupina Kryštof a písnička Šňůry. Za chvíli to budou Lucie Bílá. Jelena všude zdejší.

0: Deník to je to rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách budeme mít zítra ráno a dopoledne oblačnou oblohu, lokálně s přeháňkami. Postupně během odpoledne ale čekáme ubývání srážek i oblačnosti a nakonec vykoukne sluníčko. Nejvyšší teploty zamíří mezi 25 až 28 stupňů, na horách naměříme kolem 21.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
2: Pozor, dejte v Liberci v Husově ulici u křižovatky s Klostermanovou. Havarovalo tam osobní auto s motorkářem a provoz je omezený. Osobní auto s motorkou bouralo také v České Lípě ve Zhořelecké ulici. Zpozorněte na trase z Mělníka do České Lípy za Medonosy. I tady je nehoda. A osobní auto s vlakem bouralo na Jablonecku ve Smržovce v Malostranské ulici. Zdržíte se v koloně. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu další zprávy.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V Národním parku Šumava hoří les. Otrava v Olomouci má jednu oběť. Česko zasáhnou další silné bouřky.
5: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Plné ruce práce mají hasiči v Národním parku Šumava. Na ploše 50x50 metrů hoří mezi Stožcem a Novou Pecí les. Požár zasáhl kořenový systém a je ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči se až k němu s cisternami nedostanou. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky a požár mají pod kontrolou. Hromadná otrava v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze 7 přeotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali kriminalisté. Policie už dříve uvedla, že za zdrojem úniku oxidu uhelnatého bylo proudové čerpadlo. Meteorologové opět varují před bouřkami. Ty do Česka přinese studená fronta. Nejvíc bouřek se očekává ve východní polovině země. Největším nebezpečím budou silné nárazy větru, lokálně i přívalové srážky a taky kroupy. Bouřky dorazí během dneška. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
6: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
5: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Tolik zprávy, teď už pokračuje zase Martin.
0: Já jsem připraven, za 2 minuty bude 14 hodin a stále hledáme výherní písničku.
1: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, jak zazní, vytáčejte 800 109 109. Může to přijít teď, za hodinku, za dvě, za tři, no prostě může to přijít během celého odpoledne. Já držím palce, tentokrát nehrajeme opět a rovnou o 10 000 korun. Já je tady mám připravené pro někoho z vás, pokud uhádnete z té písničky krátkou ukázku, kdože to zpívá, 10 000 máte v kapse. Takže držím palce a poslouchejte dál. Tohle už je Petr Rezek a za chvíli další české písničky, které máte rádi. Konec konců tak hrajeme celé léto na Blaníku.

0: to byla ona, písnička Slunce dál svítí a teď budu zvedat telefon.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Já jsem ale hodně zvědav, kdo jako první zavolal na 800 109 109. Tak se na to pojďme zeptat. Rádio Blaníka vás zdravím a přeji hezké odpoledne. Kdo tam je?
2: Ahoj, tady Markéta.
0: Markéto, já vás zdravím, krásný dobrý den, hezké odpoledne. Tak co děláte takhle odpoledne?
2: Pážu kytičky, protože prodávám kytičky.
0: Vy jste květinářka?
2: Ano.
0: Aha, dobrá. A tak posloucháte v práci pěkně s kytičkama a chtělo by to ještě takový bonus, protože 5000 dáváme za tuhle písničku. Ale minule posluchačka Stáňa neuhádla, tak je tam rovnou 10. Co vy na
2: to? No, to by bylo úžasné.
0: To byste to dneska mohla zavřít, ale zase ty kytičky by tam vadly, to by byla škoda. No ale nicméně večer byste to mohla pěkně někde roztočit. 10 tisíc bratrů. Tak, teď otázka. Markéto, jdeme na tu ukázku, jste připravena?
2: Ano, počkejte, já se slyším na radio. Tak jo?
0: A já potřebuji vědět, kdo v té krátké ukázce zpívá, protože tam je obrovská řada zpěváků a zpěvaček.

0: A já potřebuji slyšet to jméno. Tak můžu?
1: Uvidíme, ano.
0: Tak pojďme na to.
2: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
0: Tak a to je všechno v tuhle chvíli. Kdo by to mohl být?
1: Tak je to Tomáš Klus.
0: Tomáš Klus, že by to byl. Fakt si to myslíte? No jo, je to Tomáš Klus, to je jasný. 10 000 korun od Baníku. No tak slunce dál svítí, vám bude svítit dneska na cestu domů, až budete z práce. No tak jo, tak očekávejte na účtu 10 000, no, co s váma máme dělat? Tak si to moc krásně užijte. A vydržte mi nezavěšovat, protože penízky posíláme a já potřebuji vědět komu. Jo, tak jo, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Baníku.

0: Krásné letní odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, za 7 minut máme 14:30. Já vám přeji hezké odpoledne, za chvíli dobrá zpráva a ještě jednu dobrou zprávu pro vás mám. Ono to skutečně funguje, ano, je to tak, přátelé. Slunce dál svítí za tuhle krásnou písničku. Dnes vyhrála posluchačka z Uherského Hradiště. Byla to Markéta a Markéta měl obrovskou radost. Jak to proběhlo? No, poslechněte si to.
1: Uvidíme, ano.
0: Tak pojďme na to.
2: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
0: Tak a to je všechno v tuhle chvíli. Kdo by to mohl být?
1: Tak je to Tomáš Klus.
0: Tomáš Klus, že by to byl. Fakt si to myslíte? No jo, je to Tomáš Klus, to je jasný. Takže to takhle krásně dneska klaplo. Klapnout to může třeba za hodinu, za dvě, za tři. No prostě poslouchejte Rádio Blaník a hledejte písničku Slunce dál svítí. Určitě tu ale budou Jelen a Všude zdejší, anebo zpěvačka Lucie Bílá a krásná písnička Zpíváš mi rekviem. Celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: Sluníčkové léto.
7: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
6: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
7: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
6: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
7: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
6: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
8: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
11: Zveme vás na tradiční mníšeckou pouť. Tento víkend 18. a 19. července od 10 hodin na louce za obecním úřadem. Dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Pouťové atrakce, kolotoče, houpačky i občerstvení. Přijďte si užít mníšecká pouť už o tomto víkendu.
12: Maria, nebere, no nebere, zase nebere. A nebere.
13: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
12: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
14: Damil. Elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
15: Je ty...

0: na vás na kliknutí.
1: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Připravit? Pozor, start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
3: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between Nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
4: Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
4: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
4: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax, efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
2: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
1: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
2: Moře smyslů v IQ Parku.
1: Moře smyslů jen v IQ Parku.
3: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
4: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
4: Fotky z našich akcí.
3: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
4: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Dobré odpoledne i dnes, pátek, posloucháte Rádio Blaník. Ani dnes nesmí chybět našem vysílání Sára a její dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Sáro, vítej, o čem to dnes bude, povídej.
3: Ahoj Martine a krásné páteční odpoledne všem. Čeká nás víkend a vy možná hledáte tip na výlet nebo chcete objevit místa, o kterých jste možná vůbec nevěděli. Olomoucký kraj vám to teď výrazně usnadní. Spustil nový projekt, který na jednom místě představuje to nejzajímavější, co region nabízí. Od výjimečných lokalit až po inspirativní příběhy lidí, kteří mění tento kraj k lepšímu. Nová platforma chce být průvodcem nejen pro turisty, ale i pro samotné obyvatele. Nabízí přehled toho, čím je Olomoucký kraj jedinečný a postupně bude přibývat další obsah. Projekt teď více přiblíží mluvčí tohoto hejtmanství Eva Knajblová.
4: Prostřednictvím medailonků se lidé mohou seznámit s těmi, kteří svým talentem, prací a odhodláním významně přispívají k rozvoji regionu i s místy, která rozhodně stojí za objevování. Webové stránky jsou dostupné přímo z titulní strany webu Olomouckého kraje www.okraj.cz nebo na adrese identita.okraj.cz.
3: Cílem je tedy ukázat, že region má spoustu míst i osobností, na které může být právem hrdý.
0: Tak jo, díky moc, Sáro, měj se krásně a v pondělí už zase s Ivou.
3: No jo, no těšíme jo, se na Ivu, jasně. Ale s tebou to bylo taky krásný.
0: Tak děkuju a krásný
3: hezký
0: den.
3: Víkend.
0: Tobě taky.
3: Děkuju.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
1: Hezky česky.
5: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče, Petr Slíva.
5: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Obyťákem na sever. S Petrem Slívou.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
7: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Tak Renku, ty neřádej, jde nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
15: Asi 100 tisíc.
14: A ty s tím nic neděláš, jo?
15: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špat na právníka.
14: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
15: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
14: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
20: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
20: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
21: Maminko!
20: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na...
22: Firma na zážitky.
20: CZ.
23: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Na televizi Seznam máme rádi skvělou zábavu a dobré filmy. Obojí vám můžeme nabídnout už dnes večer, kdy na scéně zazáří Bud Spencer a Terence Hill v rolích pirátů. Ti to nebudou mít úplně jednoduché. Pomsta Černého korzára začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.

0: Tohle byla báječná skupina Kex, vy posloucháte Radio Blaník a za 7 minut už bude 15 hodin. Před námi aktuální zprávy, podíváme se na silnice, ale také na počasí a hrát si budeme třeba Evu Farnou.
1: Mám boky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jí.
0: Dále to budou mandraže.
2: Ona se smála a já se zamiloval.
0: A nebo skvělý Petr Muka, Láska, ta nebezpečná věc. Posloucháte Rádio Blaník, to, které hraje hezky česky. Celé léto pro vás. Za 6 minut už je celá 15. hodina.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách bude zítra ráno a dopoledne převažovat oblačná obloha a lokálně se vyskytnou přehánky. Postupně během odpoledne očekáváme ubývání srážek i oblačnosti a místy vykoukne sluníčko. Naměříme 25 až 28 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
5: Pozor na nehodu u Boleslavy, jak zjistila Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Nehoda kamionu se vyšetřuje na dálnici D10 na 43. kilometru u Mladé Boleslavy na trase z Prahy do Liberce.
5: V České Lípě v Litoměřické ulici bouralo osobní auto s cyklistou, na místě policie projíždíte jedním pruhem. A pozor v Liberci ve Švermově ulici, srazila se tam dvě osobní auta, počítejte s kratším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, teď už jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Stát naposledy určil ceny paliv. Škody po bouřkách sčítají taky vinaři. Řidiče na pražském okruhu čeká objížďka tunelem. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou o víkendu zase nahoru. Benzín může stát až 43 korun a 41 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Cenový strop kabinet určil naposledy. Od pondělí se ceny paliv budou řídit podle pumpařů. Středeční bouře a kroupy zasáhly i největší vinařskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Tady mají vinohrady hlavně malí vinaři, kteří se zaměřují na přívlastková vína. Škody se tak budou počítat v desítkách milionů korun. Nezapočítávají se totiž jen samotné škody ve vinohradech, ale taky lahve vína, které z poničené úrody nevzniknou. Silničáři se o víkendu pustí do demolice dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Slivencem a Řeporyjemi. Řidiči kvůli tomu musí počítat s objížďkou. Ta povede Strahovským tunelem, na okruh pak auta najedou u Řep. Uzavírka začne dneska v 7 večer a potrvá do neděle do 11 dopoledne. Ve městech přibývá aut a s tím i problémů s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. Potvrzuje to i náměstek primátora Adam Lenert.
13: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stavů.
12: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Tolik zprávy. Martine, je to tvoje.
0: Děkuju, krásné odpoledne přeji. Za 2 minuty je 15 hodin.
4: Martin Císař
11: na Rádiu Blaník.
0: Tolik Eliška, zprávy, jsem tu, přeji krásné odpoledne a za chvíli už Petr Muk, Láska, ta nebezpečná věc. Také Miraja, tenkrát a potom hned na cesty s Mirkem Táborským. Tak hezké leto.

0: Kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: pěkné odpoledne, posloucháte Blaník, je 17. července, Martinám všechno nejlepší k svátku. A za chvíli tu budou Eva Farná, Mandraže, Ona se smála, anebo Tereza Kerndlová a písnička Diamanty. Dál si budeme hrát hezky česky, hrajeme tak celé léto, ale v tuhle chvíli vyrážíme s Mirkem Táborským na cesty.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu zajímavost, která vás čeká na značené cestě. V letošním roce uplynulo 20 let od chvíle, kdy město Krásná Lípa ve spolupráci s místními turisty obnovilo a doplnilo Köglerovu naučnou stezku, doposud nejdelší naučnou stezku v České republice. Její trasa o délce 22,5 kilometru s 41 informačními tabulemi nabízí turistům nejen poznání přírodních a historických zajímavostí regionu, ale i

0: jedinečný prožitek z proměnlivé krajiny Českého Švýcarska. Od svého vzniku není stezka ponechána náhodě. Zřizovatelé o ní dlouhodobě pečují, pravidelně ji udržují a citlivě na ní přidávají nové prvky, které zvyšují její atraktivitu i komfort pro návštěvníky. Jedním z příkladů může být loňská instalace lavičky nad Kyjovským údolím věnované MUDr. Johanu Hillemu, někdejšímu předsedovi Horského spolku pro nejsevernější Čechy, a to u příležitosti 145. výročí jeho založení. Nejnovějším přírůstkem do vybavení stezky se letos v březnu stala lavička přibližně 250 metrů od Berunčiny Studánky na cestě stoupající k Vlčí hoře. Spolu s novou zvoničkou představuje v lesní proluce vzniklé po kůrovcové kalamitě působivou jitčinu vyhlídku. Otevřený prostor vám nabídne nové pohledy do krajiny, které dříve zakrýval hustý porost. Na pasece pod vyhlídkou bylo ve spolupráci turistů a lesní správy vysazeno 14 hrušní, a to v rámci oslav 140. výročí nedaleké rozhledny Vlčí hora. V budoucnu vás tak na jaře společně s výhledy potěší i rozkvetlé stromy, které dodají tomuhle místu určitě neopakovatelnou atmosféru. Jméno Jitčina dostala vyhlídka na počest aktivní turistky Jitky Peterkové, která se významně podílela na činnosti Krásnolipského spolku i na péči o stezku. Köglerova stezka není proto jen turistickou trasou, ale i živým odkazem lidí, kteří ji budovali a nadále ji rozvíjejí. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: byla skupina Mandraže, vy posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. Za 5 minut máme 16:30, za chvíli tu budou třeba Petr Kolář a nebo Tereza Kerndlova. A právě Petr Kolář bude na dalším letním koncertě Rádia Blaník a pozvánku na něj přidám za pár minut. Dál si budeme hrát hezky, česky hrajeme tak celé léto. A já vám přeji krásné páteční odpoledne s námi.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Tak co koupelna, hotová?
7: Sepeš.
6: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
7: Já, všechno hotový.
6: A co odvětrávání? Kde je větrák?
7: Větrák, co?
6: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
8: Ventilatory.cz.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
11: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
12: Užijte si sever Čech.
13: Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
14: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
15: Český ráj a unikátní pískovce.
16: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
17: Staňte se sběratelem zážitků a vypravěčem krás severu. Protože sever je přitažlivý.
18: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
19: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
22: Léto má svůj zvuk.
23: Cinknutí ledu.
22: Smích přátel.
23: Hudbu, kterou máš rád.
22: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
23: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
22: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
23: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
22: Svianela, česká tradiční limonáda.
24: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8 699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
0: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Kdekoliv na světě
2: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
2: na našem webu radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Petr Kolář a písnička Navzdory hříchům, posloucháte Blaníka za 3 minuty 3/4 na 4.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A právě Petr Kolář na tom dalším letním koncertě Rádia Blaník bude a vstup je zdarma, nic se neplatí. Konopiště máme za sebou a tak vám v létě nadělíme ještě spousty koncertů, těch letních od Rádia Blaník, protože vím, že všechny vás na Konopiště nedostaneme, bohužel kapacitně to prostě nedáme, tak takhle jsme se rozhodli, že všechny posluchače po celé zemi odměníme tím, že za nimi přijedeme. Spousta míst máme, ten další koncert míří do Mariánských Lázní. Kdy to bude? Bude to od dneška za týden, tedy 24. července. Začínáme tradičně za 5:05 a samozřejmě před 16:30 odpoledne na Kolonádě, tam rozjedeme ten náš program. Tak se na vás budeme těšit a bude se těšit třeba i skvělá Olinka Lounová. Dále to bude Slza. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky jen sval. Těšit se můžete na Blanickou kapelu a prostě na tým Rádia Blaník. My přijedeme a za 5:30 to všechno rozbalíme. Kde? No bude to v Mariánských Lázních. Tentokrát se těšíme na zdejší Kolonádě. A krajánek Rádia Blaník přinese už ve čtvrtek reportáž o tom místě, kde se tentokrát bude konat další letní koncert Rádia Blaník. A pozor, máme pro vás i speciální dárek. Opět platí to, že pro vás máme zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropol. Ta vám možná brzy přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce 100 000 na ruku, tak se pro ní stavte. Kdy? V pátek v Mariánkách, jasně?
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Slza tedy v Mariánkách, ale také zítra a pozítří v našem vysílání. A ten, kdo se těší po 16. je kolega, který už je za dveřma. Je to Vlasta Suk. Vlastíku, vítej ve studiu. Pojď pozdravit posluchače.
4: Dobré odpoledne, všechny vás zdravím.
0: Je tady a těší se natěšený po týdnu, kdy nevysílal, je už úplně nedočkavý. Tak poslouchejte dál Blaník a samozřejmě v sobotu a v neděli si u nás můžete něco i vyhrát.
1: Se Slzou na Rádiu Blaník.
2: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
1: A my pro vás máme speciální dárek.
2: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
1: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
2: Tak laďte Blaník
1: a užijte si víkend se Slzou.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. a cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Max útočí na regál.
11: Barča skvěle trefila nákupní koš.
10: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
11: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
13: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
17: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
16: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
17: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
16: Maitreya. Inspirace srdcem.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle jsou holky, letní ráno, máme tady letní odpoledne, vy si ho užíváte s Blaníkem a teď už s Vlastou Zukem. Všem přeji krásný pátek. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí a doprava a taky písničky, které nás roztančí. Třeba kapela Divoké byl a plakala. Taky zaspívá Michal Tučný. A nebude chybět Marie Rotrová. Jsme Blaník, celé léto hrajeme hezky česky a za 6 minut už budou 4 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni. Zítra ráno a dopoledne bude převažovat oblačno až zataženo místy s přeháňkami. Odpoledne budou srážky i mraky ubývat a přechodně vykoukne sluníčko. Naměříme 25 až 28.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
2: Pozor na nehodu u Mladé Boleslavy. Podrobnosti ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Nehoda kamionu se vyšetřuje na dálnici D10 na 43. kilometru u Mladé Boleslavy na trase z Prahy do Liberce. V koloně od 39. kilometru popojíždí řidiči 20 minut.
2: V Litoměřicích v ulici Marie Pomocné bouralo osobní auto s traktorem. I tady počítejte s menším zdržením. A v České Lípě v Litoměřické ulici srazilo auto cyklistu, projíždíte jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Banky poskytují stále více hypoték. Policie varuje před falešnými 50 eurovkami. Spartě se generálka na sezónu nepovedla. Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypotéky za téměř 49 miliard korun. To je o třetinu víc než v loňském červnu. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Policie v Královéhradeckém kraji varuje před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur. Na pozoru by měli být hlavně lidé na Trutnovsku. Nejde o klasické padělky, ale o napodobeniny. Ty mohou sloužit třeba k herním účelům. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířili, ví mluvčí Nikola Birklenová.
6: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
5: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů korun. Fotbalová Sparta utrpěla v generálce na novou sezónu debakl. Na závěr soustředění v Rakousku padla s dánským Norschlandem 1-5. Do další sezony vstoupí letenští příští sobotu v Brně. Čeká je zápas s nováčkem nejvyšší soutěže, a to zbrojovkou. Tolik zprávy, teď se na vás těší Vlasta.
0: Je tomu tak, dobré odpoledne vám všem.
1: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: A samozřejmě vám i celé léto hrajeme hezky česky, tak nejinak je tomu v této hodině mezi 16 a 17. Startujeme s Marií Jetrovou písní Déšť a za chvíli si dáme i Dana Landu písničku z filmu Kvaska. Bude to touha. Rádio.

0: hruškové, tvarohové nebo povidlové?
1: Koláče od babičky.
2: I takové je
0: Léto s Blaníkem.

0: Tady na Blaníku další krásná pro vás, tolik tedy Wings, české verzi Miroslav Dudáček a Málo mě zná. A pokud byste si chtěli rozšířit hudební obzory, opět můžete o víkendu, kdy krátce po 10. hodině roztočíme slavné desky hezky česky. Teď ale z jiného soudku. Zamíříme do Zlína. Tam už sice nejsou vidět plameny, ale hasiči stále prolévají sutiny vodou. Zjistit, co požár způsobilo, navíc prý potrvá několik měsíců. Obrovskou škodu hlásí nejenom třeba obuvní firma Vasky, ale taky nadace Tomáše Bati, která přišla o všechny knížky, jak říká její ředitelka Gabriela Končítíková.
1: Ano, my jsme přišli o veškeré skladové zásoby, které máme v tom jubilejním roce, ale nikomu se nic nestalo. A to je to podstatné. Takže jsme založili dnes ráno transparentní účet, kam můžou fanoušci baťovského odkazu přispět podle svých možností a začneme postupně tisknout znovu.
0: Tak moc držíme palce a každému, kdo přispěje, moc děkujeme. A teď opět hezky česky, 10 minut po 16. už se rozjíždí skupina Divokej Bill a písnička Plakala. To už

0: profundo.
1: Juanes a letní pecka La Camisanera. Já vám přeji krásné páteční odpoledne. Krátce po 4:15, to je aktuální čas. Pokud přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit na výlet, ať už sami nebo s dětmi, koukněte na naše internetové stránky do sekce Krajánek. Máme tam pro vás stovky tipů na krásné výlety napříč celou republikou. Například jsme tam přidali aktuálně reportáže třeba z jeskyní na Turoldu v Mikulově. Tahle jeskyně si navíc na prázdniny připravila speciální akci. Koukněte tam, najdete video, taky fotky a textovou podobu. Máme tam i zoo Sedlec nebo Westernové městečko v Boskovicích a spoustu dalších krásných tipů na adrese v sekci Krajánek radioblaník.cz. Za chvíli pro vás Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy a taky MC Erika Barbara, Sen.
2: Slunce dá nám svítí, je tisíc na ruku.
3: Špičkový manažer si

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
8: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
9: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
10: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
11: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
12: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093.
13: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
14: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
15: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
16: Ithaca's king is coming back.
15: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
17: No one could stand between my bed and home.
15: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
18: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
19: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
18: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
19: Když repráky, tak Mironet.
18: Klikni dvakrát.
20: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
21: Má
0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

0: Michal Tužný, krásná písnička Tam u nebeských bran. O text se postaral Zdeněk Rytíř, o hudbu Jiří Zmožek. Písnička z první poloviny letos 80. za námi, 8 minut po půl páté, to je aktuální čas a vy posloucháte Rádio Blaník. A teď zamíříme do Mníšku pod Brdy, tam dnes totiž začíná obrovská skalecká pouť. S pozvánkou je tady mluvčí Mníšku Libor Kálmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy v sobotu 18. července na skaleckou pouť. Čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť Mníšku pod Brdy.
0: Koná se ode dneška do neděle, ale zítra bude program nejbohatší. Takže zdravíme do Mníšku a za chvíli si opět zahrajeme. Mám pro vás třeba skupinu Olympik, Ty slzy dávno pila tráva.
2: 7,5 kila radosti.
3: To je lekošunka na kosti.
2: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
3: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň. Štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Všude zdejší, všude je fajn.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
23: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
0: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Tak tohle jsou Roxette, Milk and Toast and Honey, tady na Blaníku. Přiblížila se 17. hodina, za okamžik čerstvé zprávy, počasí a doprava. No a zaspíváme si s Hanou Zagorovou. Do pohody letního odpoledne taky Jarek Nohavica, Hlídač Krav.
1: Já chci mít čapku z bambulí nahoře, z kašany míce,
0: blavoře, ano, a hezky česky taky Lucie Vondráčková, Radim Flendr. A spousta dalších. Radio Blaník hraje hezky česky celé léto a za 4 minuty bude 5. Radio Blaník.
2: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách bude zítra ráno a dopoledne převažovat oblačná obloha a lokálně se vyskytnou přehánky. Postupně během odpoledne budou ustávat i oblačnosti ubývat a přechodně vykoukne sluníčko. Naměříme 25 až 28 stupňů a na horách čekejte kolem 21.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: V Litoměřicích v ulici Marie Pomocné bouralo osobní auto s traktorem, počítejte tam s omezením. Osobní auto s nákladním se srazilo v Mladé Boleslavi v Jelemnického ulici. Na místě je policie, postojíte si v kratší koloně. Na dálnici D10 na 43. kilometru před sjezdem na Mladou Boleslav od Prahy do Turnova havaroval kamion. Před místem se vytvořila asi 5-kilometrová kolona a my vám v ní přejeme pevné nervy. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Situace v Dyji je kvůli sítnicím stále kritická. Dobrovolníci opět zachránili tisíce mláďat. Inspekce si posvítila na jihočeské tržnice.
8: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Situace pod novomlýnskými nádržemi na řece Dyji zůstává kritická. Dneska tam hrubým odhadem rybářů uhynulo dalších asi 1,5 tuny ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Ty se do Dyje dostávají z nádrží. Hasiči je z rybáři budou během dneška odstraňovat. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat ve volně žijící přírodě. Proto dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům je zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
10: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
9: Kromě toho taky desítky zajíčků a označili mnoho míst, ať už drobné pernaté zvěře, anebo hnízd pěvců. Policie se dál zabývá nehodou poslance Filipa Turka. Po pondělní bouračce v místě zkontrolovala dopravní omezení. Podle policie bylo značení v pořádku a odbočovací pruh byl jasně označený. Upozornil na to server iRozhlas. Sám poslanec přitom na sociálních sítích uvedl, že se nejednalo o odbočovací pruh. Česká obchodní inspekce objevila na dvou tržnicích na jihu Čech padělky za více než 2,5 milionu korun. Šlo o padělky známých značek a kromě textilního zboží, jako jsou mikiny, bundy nebo trička, našli inspektoři i kabelky nebo hodinky. Opakované kontroly proběhly ve Strážném a ve Studánkách. Tolik zprávy, slovo má zase Vlasta.
2: Vlasta Suk
8: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tady, přeju stále krásné páteční odpoledne, 17 hodin přesně právě teď a za chvíli potěším milovníky kapely Botox, ta totiž chystá velké podzimní turné, tak více za pár minut. Teď Lucie Vondráčková a Radim Flendr, stanice si.

0: Tolik tedy Botox a písnička My dva. 10 minut po 17. hodině. Právě tito pánové ze skupiny Botox, Honza Kopečný a Petr Ryžavý, přišli na kus řeči do Blaníku ve středu v rámci Pepových parťáků. A řeč byla taky o jejich podzimním turné, které bude opravdu bohaté.
1: Botox každý rok dělá botoxový turné na cestách. Letos jsem tady připravil takový seznam míst, kam jedeme, protože těch míst už je víc, než bylo kdy předtím. Takže, přátelé, doražte. Malšice u Tábora, Litomyšl, Plzeň, Velké Meziříčí, Kladno, Brno, České Budějovice, Náchod, Uherské Hradiště, Ostrava a samozřejmě Lucerna Music Bar Praha.
2: A podívejte se na webové stránky, ovšem nejsou to stránky botox.cz.
1: Botoxmusic.cz.
2: Já jsem totiž teď zkusil botox.cz a to je něco úplně jiného, tam nechoďte.
0: Celé povídání už můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu na adrese radioblaník.cz. No a pojďme dál užívat si pohodových písniček. I v létě vám hrajeme skvělé Scorpions právě teď. No a pak další hezké české. Třeba Michal David, Třetí galaxie, anebo Jaromír Nohavica. Bude to co by Hlídač krav.

0: Na dece u vody, v ruce knížku a v uších písničky z Blaníku.
1: Léto mé, já tě vítám.
2: Užijte si pohodové léto jako tenkrát. Léto s Blaníkem.

0: Takže tuhle písničku jsme si jako děti už zpívali u táboráku, ano, otékání bustíků, hlídač krav, Jarek Nohavica.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: A my je pro vás máme i letos, ano, celé prázdniny vždy v sobotu a v neděli tady na Blaníku hrajeme písničky k táboráku vždy mezi 18. a 19. hodinou, takže i zítra si to užijeme, vychutnáme, takže až si zapálíte ohýnek nebo hodíte na grill masíčko, můžete si s námi dát třeba nezmary. A podláky ve vlasech. Taky pro vás chystáme Pacifik. Ivana Hlase. Rangers.
2: Už vyplouvá loď Čampí.
0: A spoustu dalších.
2: Už vyplouvá loď Čampí.
0: A k tomu i tentokrát živá nedvědovka, ano, Vojta Nedvěd zaspívá live přímo pro Blaník písničku Děda. Takže zítra, těšte se na to.
2: Nechte mě plout, nechte mě plout, nechte mě plout.
0: Písničky k táboráku zítra od 18 hodin.
2: Sil už málo mám, tak nechte mě plout.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: No a za chvíli třeba Hana Zagorová, na věky zůstane pouze čas.
3: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
7: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz
1: Yeti Electro.

0: Až na kliknutí.
1: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Zveme vás na tradiční Mníšeckou pouť. Tento víkend 18. a 19. července od 10 hodin na louce za obecním úřadem. Dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Pouťové atrakce, kolotoče, houpačky i občerstvení. Přijďte si užít Mníšecká pouť už o tomto víkendu.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
4: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
5: Ithaca's king is coming back.
4: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
6: No one could stand between my men and home.
4: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
7: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
9: Léto má svůj zvuk.
10: Cinknutí ledu.
9: Smích přátel.
10: Hudbu, kterou máš rád.
9: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
10: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
9: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
10: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
9: Svianela, česká tradiční limonáda.
11: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí, ale IQ Park ano.
12: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
11: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
12: Moře smyslů v IQ Parku.
11: Moře smyslů jen v IQ Parku.

0: jsem rád. Na Planíku slza, písnička Paravany za 6 minut 3 čtvrtě na 6 a Lukáš Bunděl zase zlý bude slavit výročí.
1: Víkend se slzou
2: na rádiu Blaník.
0: 40. narozeniny, ano, tak blahopřejeme a my vám k tomu taky dáme dárek. Po celý tento víkend budeme rozdávat poslední album slzy Monodrama a taky si s kluky popovídáme. Takže buďte s námi, poslouchejte rádio Blaník. Kromě toho všeho samozřejmě zazní spousta písniček od slzy už tento víkend.
2: Víkend se slzou
1: na rádiu Blaník.
0: No a za chvíli třeba Jeleni s písní Někde kolem.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ecocom.
9: Marilyn Monroe Stolt. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vy jste prezident Coco Jumbo, tady na Blaníku krátce před 18. hodinou. Za okamžik už si společně užijeme českou desítku a mezi těmi deseti nejhranějšími třeba Tereza Mašková, Hostko sladký Valčík. Ksindl X nás zavede na dovolenou. A nebude chybět opět Radeček, všechno je v pořádku. Hrajeme hezky česky celé léto, za 5 minut už bude 18 hodin.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami, které budou postupně ustávat. I mraky se rozplynou a přechodně vykoukne sluníčko. V odpoledních maximech naměříme 25 až 28.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
2: V Litoměřicích v ulici Marie Pomocné bouralo osobní auto s traktorem. Policie je na místě, počítejte tam s komplikacemi. Osobní auto s nákladním se srazilo v Mladé Boleslavi v Jilemnického ulici. I tady se chvilku zdržíte. Na D10 na 43. kilometru před sjezdem na Mladou Boleslav směrem z Prahy do Turnova havaroval kamion. V místě se vytvořila kolona. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný večer. Jsou tu zprávy.
3: Ráno do práce.
1: O víkendu na výlet.
3: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: VZP varuje před podvodnými SMS-kami. Zásah u požáru ve Zlíně potrvá i o víkendu. Češi jsou národem sběračů. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS zprávami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají k aktualizaci osobních údajů. Cílem je ale získat přístup k bankovním účtům. Tyto zprávy ignorujte a rozhodně nevyplňujte žádné osobní ani bankovní údaje. Práce hasičů u hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně jen tak neskončí. Zásah tu potrvá i celý nadcházející víkend. Hasiči sutiny dál prolévají vodou a není jasné, jak dlouho hasební práce ještě potrvají. Požár vypukl 9. července, hasiči ho tak likvidují už 9. dnem. Češi často navštěvují lesy, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. A nezůstávají jen u procházek, rádi i něco sbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
5: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostruženy, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
4: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. V automobilce Volkswagen může zaniknout téměř 150 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters. Závodům v Emdenu a Cvikově pak hrozí úplné zavření. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď už je tu Vlastíka česká desítka.
0: Ano, je tomu tak. Za minutu bude 18 hodin. Přejeme krásný podvečer.
1: Česká desítka.
3: Česká desítka.
1: Česká desítka.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Posloucháte Rádio Blaník a i dnes vás českou desítkou provede Vlasta Suk. Tak vítejte. Na úvod bychom možná mohli nahlédnout do té druhé desítky, co říkáte, které písničky se pomaličku dostávají mezi ty nejhranější. Není vyloučené, že už brzy se mezi top 10 dostane Pokáč s písní Solitér, který je aktuálně 13. nejhranější písničkou. Život

0: Oblíbená je taky písnička Magnetické bouře, kterou zpívá Tomáš Klus s Věrou Martinovou. Aktuálně se jedná o 12. nejhranější písničku.
1: I když je těžký někam jít, když jsou i ty správný cesty plný děr.
0: A stále taky boduje Plamen od Kateřiny Marie Tiché. České desítce byla dlouho, už ji tam sice nemáme, ale je na 11. místě, takže je dost možné, že se nám zase vrátí. Teď už ale k samotné české desítce. Tady je Marek Ztracený a Modlitba za pátek. Písnička, která si oproti minulému týdnu o dvě příčky pohoršila. Minule 7., dnes 10. pozice. Začínáme právě teď.
2: Česká desítka
3: na rádiu Blaník. Místo 10.

0: Písnická. Na rádiu Blaník. Posloucháte Rádio Blaník a aktuálně další vydání České desítky. Za námi Tereza Mašková s písničkou Hořkosladký válčík. Píseň, která si o jednu příčku pohoršila. Dneska na místě devátém. Tereza Mašková je jednou z těch, která si užívá léto s Blaníkem a taky s vámi. Vidět a hlavně slyšet ji můžete na některých našich letních koncertech. Konkrétně bude zpívat v Chomutově, na Pajedlích a taky Tišnově. A na co se můžete od Terky těšit?
1: Samozřejmě zazní moje tvorba z mých posledních dvou desek, ale také třeba

0: Posloucháte Českou desítku, za námi Xindl X, píseň Puberťák. Ano, tak tahle písnice se taky daří v České desítce. No a před námi už je první pohled do minulosti. Kam konkrétně?
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tak, dneska se vrátíme do roku 2001, kdy nás roztančil Mumulent Petra Kotvalda. Písnička, která se tehdy na vrcholu držela 6 týdnů. Podruhé se proslavila v roce 2020, kdy se stala ústředním motivem a součástí soundtracku české romantické komedie Štěstí je krásná věc. Navíc letos slaví čtvrtstoletí. Ano, 25 let. Je to od doby, kdy jsme si poprvé mohli zaspívat Mumulent. Tak si ty začátky pojďme připomenout právě teď.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za námi první návrat v čase, Petr Kotwald a Mumuland, písnička z roku 2001, kdy v éteru zvítězila celkem 6x. Za chvíli budeme pokračovat v té aktuální české desítce. Mám pro vás nápovědu, jaké písničky zazní. Blízko, dovolená a všechno je v pořádku. Tak poslouchejte dál, krásný poslech vysílání Blaníku vám přeji.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
3: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
9: Tak tohle nevyvětrám.
10: Zase všude tolik vody.
9: To je puch.
11: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
12: Ventilatory.cz.
13: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
14: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Jiří Korn a Dance Company na křižanském létě. Hudební legenda, největší hity a strhující taneční show. V pátek 17. července od 19.30 v Amfiteátru v Křižanech. Vstupenky na křižanskéléto.cz. Partnerem akce je CNC Tvar Liberec.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!

0: Rádiu Blaník.
1: Ano, jsme zpátky v české desítce a teď aktuálně si zahrajeme kapelu, která je rekordmanem našeho pořadu. S písničkou I tak to za to stojí trhla rekord a celkem vyhrála 30krát a daří se jí i s jinými hity. Třeba píseň Všechno je v pořádku, která se v české desítce drží 16 týdnů. A dokonce měla taky našlápnuto na vítězství tahle píseň. Už tušíte, o jakou skupinu se jedná? Je to kapela Opit a Radeček. A tady tu písničku máte. Dnes na místě šestém. Všechno je v pořádku.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.
3: Někde

0: Písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za námi pohodová dovolená od Xinla X na Blaníku v České desítce. Minule novinka, dneska krásné páté místo. Pokud posloucháte páteční premiéru, zvu vás na víkend, který si užijeme se skupinou Slza. Lukáš Bundil z kapely slaví 40. narozeniny a tak pro vás máme pěkný dárek. Poslední album skupiny Monodrama. Jestli posloucháte nedělní reprízu, tak na tu výhru máte šanci ještě celé dnešní odpoledne. Proč to ale říkám? Protože Xindl X skládá nejenom pro sebe, ale i pro své pěvecké kolegy a nejvíc písniček složil právě pro Slzu. A úplně nejvíc si pochvaluje jejich první hit Lhůta záruční.
3: Ano, co se textu týče, jo. A to je vlastně věc, kterou mám možná jako nejradši z těch věcí, co jsem napsal pro někoho jiného. Já když se jako ten text jako na něj podívám takhle zpětně, že jo, když si odmyslí, že to zpívá mladý kluk, tak vlastně on ten text funguje i jako prostě po 40.
2: Tak jdeme dál. Na čtvrtém místě české desítky pro tentokrát Poetika a písnička Blízko.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: tak všechno mám.
1: Česká desítka na rádiu Blaní.
2: Za námi čtvrté místo české desítky, na Blaníku Poetika a Blízko. No a Blízko jsou taky první tři místa. A kdo dnes vyhraje, to se dozvíme už za pár minut. Ještě předtím se po druhé vracíme v čase.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
2: Teď zamíříme do roku 2015. To se v rádích hrála píseň Toulavá. Nejenom, že dvakrát zvítězila a stanula na vrcholu hitparády, ale taky jste si o ní tehdy hojně psali v našich písničkách na přání. Pro zpěváka Sebastiana Navrátila. To byl průlomový hit. Jakmile v roce 2015 písnička vyšla, hned se chytla a taky budoval i klip, který má aktuálně na YouTube desítky milionů zhlédnutí. My si teď zahrajeme, tady je tedy Sebastian a Toulavá.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na Blaníku posloucháte Českou desítku, za námi druhý pohled zpátky a teď už budeme rozdávat pomyslné medaile.
0: Česká desítka.
2: Třetí místo se nám oproti minulému týdnu změnilo. Minule byla tahle písnička na čtyřce, dnes tedy posun nahoru. A o jaké písni je řeč? O písničce Půlnoční hřích, kterou zpívá skupina Krištof a Dominika Alagia. Druhé místo zůstává neměné, na něm stále kapela Činasky a píseň Selhání. Jdeme na to.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník a Českou desítku a stejně jako v minulém týdnu se Činasky připisují druhé místo. Ještě nám zbývá vyhlásit místo první, ovšem než se tak stane, máme pro vás rekapitulaci. Tak pojďme na to. Desátou příčku tentokrát obsadil Marek Ztracený s písní Modlitba za pátek.
2: Prosím tě Bože, ať už je pátek, anebo sobota.
1: Na osmém místě Tereza Mašková, Hořko-sladký valčík. Sedmá pozice Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na šestce Xindl X poprvé, co by puberťák.
3: Cítím se furťák, jako puberťák. Cítím se furťák, jako puberťák.
1: Šestka, opět a Radeček, všechno je v pořádku.
4: Dokud nade mnou, jsou věci, co mě dovedou za tebou.
1: Místo číslo pět, Xindl X podruhé a dovolená.
5: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý.
1: Štěvská poetika Blízko.
6: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám.
1: Třetí místo, skupina Krištof, Dominika Aladžia, Půlnoční hřích.
7: Jestli nechceš, už víc nehledej, budu tvůj půl.
1: A dvojce Činasky, Selhání. No a co dál?
0: Česká desítka.
8: Česká desítka.
0: Česká desítka.
8: Na rádiu Blaník.
1: Nebudeme to protahovat, pozorní posluchači už možná tuší, nebo vědí, že dneska ještě jedna písnička nezazněla. A právě ta už po 14. v České desítce vítězí. První místo České desítky získává, podle mě zcela zaslouženě, kapela Miraj a Eva Farná s písní Vzpomeneš si. Tak gratulujeme a jdeme na ní. Tady je pro vás.
0: Česká desítka
8: na rádiu Blaník. Místo první.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byl vítěz dnešní české desítky, písnička Vzpomeneš si, kterou zpívá Eva Farná se skupinou Mirai. Pro dnešek je to vše. Opět jsme vám představili 10 nejhranějších písniček v českém éteru, pogratulovali vítězi a vrátili se v čase. Takže jsme to vlastně všechno splnili. Vy jste zase bohatší a víte, jak to aktuálně v českém éteru zní, vypadá. Závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám sestavila. A příště se na vás opět budu těšit. V premiéře v pátek v 18 a v repríze v neděli v pravé poledne. Zdraví vás Vlasta Suk.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.
1: Za 8 minut už bude 19 hodin, tak písničky na přání za malou chvíli pro vás.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smí.

to bylo včera. Kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Petr Rezek zpíval, když je klukům 15 let, je skoro 19 hodin, to znamená, že páteční písničky na přání mohou začít už za malou chvíli. A jaké jste si objednali, jaké zazní dnes v pátek večer, třeba tahle od Karla Gotta Ludský Bílé. Taky se těšte na Čechomory s Lenkou Dusilovou, Klevety. Na Roztančí nás Verona. Celé léto hrajeme hezky česky a taky na vaše přání.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jak by to mělo vypadat zítra na obloze? Většinou oblačno, během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer by pak měla oblačnost ubývat. Teploty 23 až 27, na jihovýchodě až 30 stupňů, v 1000 metrech kolem 18. V noci a po ránu naměříme 19 až 15 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Tak je tady 19. hodina, to znamená, že jdeme na to. Písničky na vaše písemná přání právě začínají. Vítejte u poslechu. Blaníčku, zahraj prosím písničku pro pana Františka Majera z Nouzova u Rakovníka k jeho 72. narozeninám. Přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně optimismu. Manželka Katka, Lukáš, David, Tereza, Tesinka, Emík a Tobík a taky štamgasti v hospodě u Divocha. Tak my vás taky zdravíme, krásný narozeninový den a posíláme Františka dobrotu.
1: Radio Blaník. Písničky.

0: skupina Buty, písnička František.
1: Na rozjezd pátečních písniček napsání. Teď už Karel Gott, Lucie Bílá. A co sudičky přáli nám? Sudičky nás svedly dohromady, kdy jsme se setkali před 2 lety v nemocnici jako pacientky a od té doby si troufám říct, že se z nás staly bezva parťačky. Dnes slavíš 82. narozeniny a já bych ti chtěla popřát hodně štěstí, pohody a hlavně zdravíčka. Jsi víc než jen kamarádka a parťačka, jsi moje vrba a zdroj inspirace. Mám tě moc ráda, všechno nejlepší, Jana posílá.

0: Karel Gott, taky Lucie Bílá, co sudičky přáli nám. 10 minut po 19. hodině. Teď už Jiří Schillinger, Jahody mražený si dáme. Ahoj Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát k dnešním narozeninám naší kamarádce Věrušce z Drozdova a popřát hodně moc zdraví, štěstí a lásky a aby se jí splnilo vše, co si přeje. To jí přeje přítel Pavel, kamarádka Jitka s přítelem Jiřím a čtyřnohá parťačka Beďulka posílá taky.
1: Koláče od babičky a malinová limonáda.
2: Jsou věci, které chutnají stále stejně. Léto s Blaníkem.

Bočelin Sarah Brightman. Milá ségra, všechno nejlepší k svátku, který dnes slavíš, to ti z celého srdce přeje tvůj brácha Kája. Taky mamka, tačka, Maruška a Natálka ti posílají 1000 sladkých hubiček.

Sandra, počeli Sarah Brightman. Time to say goodbye. My jdeme reál na vaše přání, Marie Rotrová, a budeme hrát a zdravit na Strkov, Mirkovi k jeho narozeninám. Jen to nejlepší, co život může dát. Chceme ti k tvým 70. narozeninám přát. Ať se za bolesti ty tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek se ti otáčí. Ať ti zdraví a štěstí slouží, láska a dobrota naplní další roky tvého života. Přeje Sylvia s rodinou. A ještě tu máme jeden vzkaz, děkuji své rodině, že je vždy se mnou, napsal posluchač Ondřej. Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Na vaše přání už za chvíli třeba Čechomor a Lenka Dusilová s písní Klevety, taky skupina Katapult či Jožoráš, anebo Verona a spousta dalších. Za 9 minut bude 7:30, pěkný večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
8: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
9: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
10: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáč. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
12: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
13: Léto má svůj zvuk.
14: Cinknutí ledu.
13: Smích přátel.
14: Hudbu, kterou máš rád.
13: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
14: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
13: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
14: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
13: Svianela, česká tradiční limonáda.
15: Na okno nebo na auto?
16: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
15: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
16: Sbírejte je s námi celé léto
15: na všech našich akcích a výjezdech.
16: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
15: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
16: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
17: Parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
18: Yeti Electro.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Ano, jsou tady pro vás každý večer od 19 hodin. Teď už Čechomor a Klevety. Milá maminko, dnes máš svátek a tak ti přejeme z celého srdce hlavně zdraví, štěstí a dny plné radosti. Přání posílají dcery Karin a taky Nikol. Všem pečovatelům a pečovatelkám v domově pro seniory Vojtela přeju pěknou noční, Lukáš.

Skupina Čechomor, tak Jelenka Dusilová a Klevety, teď na vaše přání, Katapult někdy příště. Milý Mlaníčku, prosíme o zahrání písničky pro člena naší rodiny Kamílka Dobromílka k jeho zítřejším 36. narozeninám. Přejeme mu mnoho najetých kilometrů na kole bez nehody, hodně štěstí, spokojenosti a pohody v životě. Tomu přeje celá ašská rodina, včetně 10 koček. Chtěli bychom nechat zahrát Josefkovi do Arnoldic a říct mu, aby byl pořád stejně veselý a pořád nás bavil, protože to je skvělý chlap, přeje Plajďák, Jendy a Helča. A ještě jeden zkaz tu máme, dědo Pepo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví a dobré nálady, ať máš ještě sílu přidat a užívat si s námi roky. Máme tě moc rádi, Šárka, Filip s Evou, taky David s Kristínou, Denísek, Andy a Kuba. Taky my se připojujeme, všichni oslavence zdravíme a posíláme kaťáky. Někdy příště posloucháte Blaník, aktuální čas 2 minuty po půl osmé. Dobrý večer.

0: skupina Katapult někdy příště. Jedeme dál na vaše přání, teď je Žoráš, voda čuma drží nad vodou. Bude to pro Petra a Brta z Lipkovic. Indoušku k tým narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí a spoustu důvodů k úsměvu. Děkuji ti za krásných 25 let, které jsme spolu prožili. Největší radost nám dělají děti a vnoučata. Přejeme si, ať nás čeká ještě mnoho dalších let plných lásky, klidu a společných chvil. S láskou Monika, Vlačka, Danča s Tomášem, Natálkou a Nelinkou, taky Páhin s Lucou, Vicky a Valinkou a Luboš s Jarkou. Zahrajeme také Lence Rytcharové, přeji ti Leničko, mé krásné sluníčko, hodně štěstí, zdraví a ti úsměv stále září, miluju tě, Josef. Další požadavek tu máme, abychom zahráli do Kolína pro mou lásku, miláčku, neboj se, vše bude v pohodě, proudí to od srdíčka, těším se na tebe, lásko, sladoučka. Máme tady ještě poslední, lásko moje jediná, z celého srdce ti Zahradník, Lukina a Tomík, přejeme všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí a lásky, máme tě moc rádi a jsme rádi, že můžeme být součástí tvého života, posíláme ti krásné polibky.
1: Léto s Blaníkem.

Je žoráš a voda čoma drží nad vodou. Posloucháte písničky na přání na Blaníku. No a teď nás roztančí Verona. V kalendáři mám znaménko, že dneska slavíš, Martinko. Přeji ti srdečně, ať se dnes i zítra máš báječně. A potom se měj skvěle každý další den. Celý tvůj život, ať je jedním slovem sen, přeje Ruda. Milá maminko, všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pevných nervů a ať jsi stále tak fit jako doposud. Ať se ti splní tvé sny a přání, máme tě strašně moc rádi a posíláme pusinky. Pořádně zapař na tuhle písničku, to vše ti přeje Amálka, Jirka, Áďa, Kamča, Péťa, Róza, Šíma a taky Simbík. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku od Verony pro moji švagrovou Žanetu k zítřejším narozeninám, které spolu dnes slavíme. Žanet, chtěli bychom ti všichni popřát jen to nejlepší, pohodu, lásku, štěstí a splněná přání. To ti přejí Petra s rodinou, David a křížíci z Libna. A ještě jeden vzkaz, chtěla bych nechat zahrát pro mého miláčka Ladínka a říct mu, že ho moc miluju, Pavlína.

0: Verona a na mě nečekej, vy si rozhodně počkejte na další pohodové písničky podle vás. Už za chvíli třeba Mňága až Dorb a taky Pavel Bobek, můj rodný dům. Je 7:45. Dobrý večer.
1: Rádio Blaní. Písničky na přání. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Restaurace ve Velkém Březnu u Ústí nad Labem za 13 milionů 972 tisíce korun, byt 2KK v Plzni na východním předměstí za 4 miliony 200 tisíc, byt 3+1 v Praze Hájích za 8 milionů 990 tisíc, louka v Horní Bříze na Plzeňsku za 9 milionů 150 tisíc a rodinný dům v Přestavlkách na Plzeňsku za 9 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
0: No a teď potěšíme milovníky Pavla Bobka. Před námi je Můj rodný dům. Chtěla bych nechat zahrát písničku k dnešním 80. narozeninám, které slaví Jan Klásr. Chci ti, tati, popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hezky si narozeniny oslav, máme tě rádi. Všechno nejlepší ti přejí Jana a Roman, vnučky Jana a Kristýna s manželi a vnoučata Lada, Robin, Lea a Matyáš se Štěpánkem. Tak my se připojujeme krásné narozeniny a posíláme Můj rodný dům.

Pavel Bobek, můj rodný dům. A teď na vaše přání taky nějaká Aštorp, hodinový hotel. Milé Rádio Blaník, zahrajte pro ségru Marťu k dnešnímu svátku. Přejeme hodně zdravíčka, lásky a radost z dcerky Klárky. Zdraví Zábranských z Libiše.

0: Jaga Aschdorp, hodinový hotel. A před námi další část písniček napsání, mezi nimi třeba Rybičky 48, taky Holky já dneska slavím. A taky zaspívají Iveta Simonová, Milan Chladil, My dva a čas. Jdem stále dál svou pěšinou, My dva a čas. A nebude chybět Arnošt Pátek. Celé léto hrajeme hezky česky a za 3 minuty už nám odbije 20. hodina.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekáme většinou oblačno. Během dne přechodně místy, přehánky nebo bousky, zejména na horách. Večer by pak měla oblačnost ubývat, a co se teplot týče 23 až 27, na jihovýchodě až 30 a v 1000 metrech kolem 18 stupňů. Noční minima klesnou na 19 až 15 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Martiny dnes slaví svátek, tak milé Martinky, všechno nejlepší od nás a je to taky vidět na tom, kolik je přáníček přišlo. Ano, je spoustu Martin, takže ještě jednou všechno nejlepší a pojďme zase hrát podle vás. Teď Lenka Filipová, Leny a Samotní nejsme nic. 20 let zpátky se zastavil čas, když poprvé zazněl tvůj dětský hlas. V ten moment s tátou jsme vteřinu věděli, že největší štěstí jsme v náručí drželi. Všechny ty vysoké, co teď chtějí, jsou jenom důkazem, jak ti všichni přejí. Letíš už ze hnízda, dospělá, svá, v zádech máš ale pořád nás dva. Milovaná dcerko, k tvé 20 přejeme ti štěstí, zdraví a lásky nejvíce. Mamka, tačka, bratr Pepča, přítel Tomáš, babičky a dědečkové. No tak 20, to je krásný věk. Tak taky přejeme všechno nejlepší, ať se daří a posíláme krásnou písničku. Tady je pro vás Samotní nejsme nic.
1: Rádio Blaník.

0: Lenka Filipová, taky Leny, samotní nejsme nic, posloucháte Radio Blaník a písničky na přání v plném proudu. A pokračujeme dál. Před námi písnička Take Me Home, Country Roads. Prosím o zahrání písničky pro nejlepší kamarádku Peťulu a ostatní, kdo je s námi na Blaníku. Děkuji, Lucka. Tak Lucko, není za co, tady máte John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Léto s Blaníkem. Léto na cestách.
2: Na rok jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod.
1: Ať se i vám celé léto vyhýbají karamboly. Rádio Blaník vám přeje šťastnou cestu.

Jedna na cesty John Denver, Take Me Home, Country Road. Teď na vaše přání Rybičky 48 a já dneska slavím společně s holkami přáníčko pro Josefa Zahradníka k 60. narozeninám na Starou Živohošť. Náš milý dědo Pepíčku, dnes slavíš další svíčičku, ať zdraví slouží každý den a splní se ti každý ten, ať humor nikdy nezmizí a smutek se ti vyhýbá, ať káva chutná, pivečko pění a babičko tě stále cení. Je to vše za srdce přejí Štěpa a já Tonička a Pepinka. Martine, léta nezastavíš, alespoň hleď, ať se dobře bavíš, nalej si s námi skleničku, zaspívej si od plic písničku. Krásné narozeniny přejí kamarádi a rodiče.

to si Molová Milan chladil, my dva a čas a jedeme dál. Teď na vaše psání, skupina Krištof, hned teď. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku Kateřinu k narozeninám. S tímto vzkazem si nejlepší, mám tě rád a tvůj Edík. Děkuji těm nejlepším chlapům, kteří pro mě znamenají celý svět a jsou to mý vnuci Domíček, Kubíček a Lukášek a děkuji, že mi pořád dáváte to sluníčko do života. Moc vás s dědou milujeme. Další vzkaz tu máme, napsala Dana, milé Rádio Blaník, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji dceru Martinku k svátku. Přeji hodně zdraví, trochu štěstí, nádhernou lásku a hlavně, ať se jí vyplní všechno, co si bude přát. Mám jí moc ráda, to jí přeje máma, brácha a taky babi s dědou. Zahrajte se Říkatce k dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví, vše se v dobré obrátí a budeš spokojená. A kolem uvidíš samé úsměvy. To ti přejí rodiče z Křeslic. Ano, tak já taky tomu věřím. Ať se vám daří, zkrátka vám všem blanickým posluchačům a teď si užijte písničku hned teď.

Hned teď zpívala kapela Kryštof a hned teď si dáme taky Karla Gotta a píseň Být stále mlád. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka k jeho krásným kulatým 70. narozeninám. Je to úžasná opora pro své děti, manželku, vnoučata i pravnoučata. Máme ho všichni moc rádi a doufám, že tady s námi ještě bude krásná dlouhá léta. Další požadavek tu máme. Dobrý večer, prosíme o zahrání písničky k 80. narozeninám pro Josefa Roučku z Herálce. Krásný je život, krásný je svět, vždy děti teprve 80 let. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se ti dobře daří. Přeji Příhodovi, Pospíšilovi a pravnučky, Karolínka, Klaudinka, Barunka a taky Adélka. Takže oba oslavence zdravíme, všechno nejlepší do těch dalších roků a užijte si pěknou písničku.

0: Za námi Karel Gott, za chvíli třeba Lucie Bílá, co by obyčejná holka, ale taky Arnošt Pátek. A nebo písnička Na hotelu v Olomouci.
1: Až si zacpou šibrouci na hotelu v Olomouci.
0: Tak za okamžik pokračujeme na Blaníku.
2: Rádio Blaník, písničky na přání.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
9: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
1: Objevte sever Čech.
0: Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
2: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
3: Český ráj a unikátní pískovce.
2: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
1: Táhne mě to na sever. Za zážitky. Sever je přitažlivý.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Písničky na přání.
3: Na Rádio Blaník.
4: Ano, jedeme dál na vaše přání. Teď Lucie Bílá, co by obyčejná holka. Prosím o zahrání písničky pro dceru Martinku, která dneska slaví svátek. Marťo, všechno nejlepší ti přejí rodiče. Prosím o zahrání písničky Jsem obyčejná holka pro mou dobrou kamarádku Jendy, jen také pro radost, aby měla hezký den. Děkuji, Hela. Dobrý den. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro dědu, taky pro sestru a manžela k narozeninám. Přejeme jim všechno nejlepší k narozeninám a hlavně zdravíčko a hromadu lásky. Máme vás rádi, to vše přeje Týna a taky kluci. Naše oblíbená maminko Péťo, máme tě moc rádi, přejeme ti hlavně zdraví a štěstí a doufáme, že si užijeme dovolenou.

0: Lucie Bílá, co by obyčejná holka, přesně o půl deváté. A teď na Blaníku další hezká česká na vaše přání. Zahrajeme našemu chlapečkovi Vitulkovi, skvělému synkovi, báječnému vnoučkovi. Přejeme všechno nejlepší k svátku. Maminka, tatínek, sestřičky, bráška a taky babička. Tak za okamžik Arnošt, pátek, poslední prázdniny.
1: Rádio Blaník. Nejvíc pohody. Nejvíc českých písniček.

Arno Špátek, krásná písnička pro vás. Poslední prázdniny teď je Farná, měl jsi mě vůbec rád. Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku pro moji sestřičku Šárku od Anety.

Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád? A teď na vaše přání písnička Na hotelu v Olomouci. Prosím o písničku pro mého muže k našemu výročí manželství, 34 let spolu, a pro naši dceru Klárku, která bude 26. července slavit 33 let. Teď zdravím zbytek party, Barušku, Blaničku, Járu a Nesinku. Moc vám děkuji, jste bez rádio teď celé dva týdny dnem i nocí ve vaší milé společnosti na chatě a na rybách, Zdena. Tak Zdeňko, děkujeme za chválu samozřejmě, všechny zdravíme. A ať vám manželství stále klape. Teď tedy písnička, tady je pro vás.

Na hotelu v Olomouci jsme se ostli právě teď. Posloucháte Rádio Blaník, písničky na přání pokračují. Tak tati, i když máš narozeniny až 24. července, ale přeji ti o týden dříve hlavně hodně štěstí, pevné zdraví, protože zdraví je vždy na prvním místě. Lásky, peněz, málo starostí, ale hodně radosti a božího požehnání. Buď stále takový, jaký jsi, jakého tě znám. Užij si tento den, hlavně ve zdraví a spokojenosti s lidmi, kteří tě mají doopravdy ze srdce rádi a stojí při tobě i v těch nejtěžších chvílích. Přeje tvá dcera, vnučka, Julinka, taky Tonda. Karma.

0: tady Karma, 7 dana na Blaníku a za chvíli třeba Eva Olomerová. A kromě ní taky bratři Nedvědi, máme jen sebe. Ve 8:45 vás všechny zdravím a přeji dobrý večer.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
13: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
14: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
15: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.
16: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Písničky na přání.
10: Na Rádiu Blaník.
0: Teď na vaše přání Eva Olomerová. Čekej tiše, dnes slaví narozeniny náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Petr Zavřel z Křeslic. K tvým 80. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, kupu zdraví a další dlouhá společná léta. Máme tě moc rádi. To vše přejí všichni z Křeslic a Měcholup. Milý Blaníčku, posílám vzpomínku dědečkovi panu Petru Plajnerovi z Chomutova, který by měl dnes narozeniny. Děkujeme, dědečku, za to, že na nás dáváš ze zhora pozor, že seš ten náš andělíček strážníček. Vnučky Hanka a Šárka, pravnučky Eliška a Stelinka a pozdrav též od celé rodiny. Vzpomínáme na našeho tatínka a maminku, kteří nás opustili a moc nám tu chybí. Vzpomínají dcery, vnučky a taky družka Věra.

Eva Olmerová, krásná písnička Čekej tiše na rádiu Blaník. A teď už na vaše přání taky kabáti. Chtěli bychom nechat zahrát Pepovi Duškovi z Jílového u Prahy. Našemu rodákovi a hospodskému dnes slaví 50 let. Přeje manželka, děti, maminka, sestra, prostě celá rodina a jeho stálí štamgasti. Pepo, přejeme ti hlavně zdraví, které potřebuješ nejvíc, štěstí a lásku. Taky bychom byli moc rádi, kdyby si byl ještě nějaký čas v hospodě. Co bychom bez tebe dělali? Vždyť už tady nic není, jen ty. Užij si 50 v pohodě a hlavně opatrně. Prosím o zahrání písničky pro nás u Pické Jutaře, ať si užijeme dovolenou a také pro skvělou skvadru z bývalého zaměstnání, se kterou zítra máme posazení v Upici u Žižky, ať si to pořádně užijeme. Moc děkuje Jirka. Taky zdravíme samozřejmě, budeme hrát k našemu srazu rodiny Václava Vaška z Tochovic. Přejeme všem z rodiny hlavně zdraví, štěstí, přesněji pro babku Lidku, pak pro syny Milana, Jirku a Petra, dále pro snachy Terku a Katku a samozřejmě pro vnoučata Soňu, Hinka a Maxima. PS, Vendo, doufáme, že nás sleduješ. A ještě tu máme jeden požadavek, moc prosím o písničku od Kabátů pro Martinu Štajerovou a Martinu Šimpachovou. Přeji vám kočky hlavně zdraví, štěstí a pohodě. Veselou oslavičku, ať se vám daří, to vám přeje z celého srdce mamka Mirka. Tobě, Vlaníčku, přeji krásné pohodové léto. Velký dík za úžasné vysílání. Taky děkujeme a tady už je skupina Kabát. Písnička Bára.

0: Skupina Kabát, písnička Bára, za 2 minuty bude 9 večer, no a za okamžik budeme pokračovat na vaše přání, ještě stále minimálně 60 minut, to bude znít podle vás. Tak se těšte na Stanislava Hloška, Láska je živá.
1: Láska je živá, co s ní, když se jen dí.
0: Taky zaspívá Karel Černoch,
1: proto,
0: slunce, seno, jahody.
1: Zem je blažená, vzhůru.
0: A nebude chybět Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová. To se oslaví, možná taky něco slavíte, tak vám se i krásný večer ve společnosti Blaníku. Hrajeme hezky česky a to celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekáme většinou oblačno, během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer by pak měla oblačnost ubývat. Teploty 23 až 27, na jihovýchodě 30 a v 1000 metrech kolem 18. Noční minima 19 až 15 stupňů Celsia.
2: Plasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Dobrý večer, necelá minuta nás dělí od 21 hodin a pokračujeme podle vás. Teď nedvědi, máme jen sebe. Bude to pro mou velkou lásku Leničku, děkuji za všechno. Volí oko, srdíčko, vajíčko na tvrdo, další požadavek tu máme. Milé rádio, chtěl bych vaší cestou popřát svému dlouholetému kamarádovi Jilojovi Školovi z Plzně k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let a ať si ještě užívá svoji chatičku v Plzni, zátiší kamarád a kolega Jiří N.
2: Písničky na přání.

0: sebe.
1: Tohle byly Medvědi s písní Máme jen sebe, posloucháte Blaník.
2: Písničky na přání.
1: A jdeme dál. Prosím o zahrání k narozeninám pro Gabrielu Sýkorovou z Ledenic. Narozeniny dnes slaví naše milá Gáby. Přejeme ti hodně zdraví, žádné smutky, peněz dost, práce tě stále baví, každý den jen pro radost. Všechno nejlepší přejí holky od Razítek. PS Martíně Novotné přejeme všechno nejlepší k svátku. Dobrý den, chtěla bych popřát teď je Zlatce Zajacen všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, že jí mám moc ráda a že si jí vážím. Posílají to Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro naši milou Evu Kočovou z Dobříšek, jejím krásným 63. narozeninám. Děkujeme jí za vše, co pro nás vždy s láskou a ochotou jí vlastní obstarává. Přejeme naší drahé Evičce hodně zdravíčka, osobní pohody, stálý úsměv a optimismus, který životem provází. A ať ti vydrží další dlouhá léta. Vždyť, jak tvrdíš, věk je jenom číslo. Krásné narozeniny přeje manžel Karel s celou rodinou a taky Leja. A to se oslaví, ano, samozřejmě. Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová, právě teď na Blaníku.

prohloubí je ten, kdo se moc nebaví. Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová. To se oslaví. Já doufám, že vy neprohloupíte, že slavíte při pátku, ať už svátek, narozeniny, nebo jste si jen tak zapálili ohýnek, popřípadě roztopili grill. Tak všechny vás zdravím a oslavenkyně jménem Martina taky, pochopitelně, protože Martinky dneska slaví svátek. Teď na vaše přání Marek Ztracený a naše sesty. Bude to písnička pro mého přítele Tomáše z Rychvaldu u Karviné. Sice prožíváme teď složitější období a jsme každý zvlášť, ale moje srdce moc dobře ví, kam patří. Stále tě moc miluji a pevně věřím, že naše cesty se zase spojí. A tentokrát už na pořád. Tvoje Lenka. Ahoj Blaníku, chtěla bych dát zahrát písničku od Marka Ztraceného, Kristýnce Švecový a všem lidem, kteří rybaří na rybníku Tasice. Přeji všechno nejlepší a ať chytíte co nejvíc ryb. Ahoj, to je Mirka. Další požadavek tady máme k písničce Ahoj Blaníku, chtěl bych nechat zahrát pro svého úžasného snoupence a chtěla bych mu vzkázat, že naše láska není jenom o penězích, ale o tom, jaký je člověk a o čistém srdci a že mi dělá radost jen tím, že ho mám v mém životě. Broučku, každá chvíle je s tebou nádherná. Miláčku, moc tě miluji a nikdy nepřestanu. PS, čekají nás nejkrásnější chvíle celý život. Tvá Alička.

Marek Ztracený a naše cesty, posloucháte Rádio Blaník a pokračujeme. Teď podle vás taky Frankie Goes to Hollywood, relax. Milá Martinko, Petr Hýlková, přejeme ti jen a jen všechno nejlepší k tvému svátku. Buď dál taková milá, vtipná a hodná holka. Máme tě všichni neskutečně rádi a si naše sluníčko. Mamka a taťka posílají písničku, tak jdeme na ní.

Frankie Goes to Hollywood, relax. Teď Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Milé rádio, prosíme o zahrání pro naši dceru Kristýnku k jejím 40. narozeninám. Milá Kristýnko, už je to 40 let, kdy jsme tě přivítali na svět. Dneska už si sama maminka dvou báječných holčiček. Přejeme ti, ať jsi v životě zdravá, šťastná a spokojená. To ti přejí táta, máma, manžel Milan, dcerky Emička, Barunka a celá velká rodina. Je naprosto

0: Hana Zagorová, další hezká česká pro vás. Za chvíli na přání třeba Karel Černoch.
1: A proto, když má léto krády, zem je vlažená.
0: Ale taky Karel Gott, Lucie Vondráčková nebo skupina MIG 21. A projedeme se malotraktorem. Tak se těšte, poslouchejte Blaníka a vám přeji krásný letní večer.
1: To, co mám rád.
0: Za 10 minut bude 9:30.
2: To navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
3: Zazní může kdykoliv.
2: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
3: Zavolejte na 800 109 109
2: a buďte ve hře.
3: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Léto má svůj zvuk.
7: Cinknutí ledu.
6: Smích přátel.
7: Hudbu, kterou máš rád.
6: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
7: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
6: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni i po Svianele.
7: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
6: Svianela, česká tradiční limonáda.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte naši prodejnu Dormeo Home v Liberci v OC Nisa nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
13: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
14: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
15: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
2: Napřání.
3: Na rádiu Blaník.
4: Každý večer od 19 hodin je to podle vás, ano, vybíráte vy. A když se sejde několik okolností, třeba jméno Martina, ještě k tomu pátek, kdy se grilluje, opéká, burstíky, tak prodlužujeme. Jako třeba dnes, minimálně do 22 to bude stále hrát na přání. Tak pokud jste si napsali i vy, buďte trpěliví, určitě ten váš vzkaz přečteme. Teď tady máme MiG 21 a zahrajeme si písničku Malotraktorem. Kamaráde, máme tě rádi. Vrbík podepsán.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
5: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Make 21 Malo traktorem na rádiu Blaník a pokračujeme dál. Tahle písnička bude pro moji přítelkyni Lenku Vaňkovou. Lenku mám moc rád a chtěl bych jí touto písničkou poděkovat za vše, co pro mě dělá. Tuto píseň jsme si oblíbili a pokaždé si ji necháváme zahrát při pobytu v Luhačovicích v hotelu Litovel, kde je vždy velmi příjemná atmosféra. Moc děkuji, Josef Mašík. Není za co, tady máte.

0: Ty si ten nej, zpívala Lucie Vondráčková. Posloucháte Blaníka, jedeme dál na vaše přání. Prosíme o zahrání písničky pro naši maminku Martinu Svitákovou k dnešnímu svátku. Milá maminko, přejeme ti všechno nejkrásnější, hodně zdravíčka a štěstíčka. Užívej si s námi léto tady na Šumavě. Máme tě moc rádi. Přejí manžel Roman, dcery Míša a Natálka, taky pejsci Tobík a Benoušek. A hrajeme taky pro našeho věrného posluchače Honzika z Brna do Soběslavy. Tak zdravíme a posíláme Karla Černocha.
1: Léto s Blaníkem.
2: Co s tím vším, co stále?
1: Radio Blaník.
3: Hrajeme vám celé léto hezky česky.

tahle písnička potěší vždy. Karel Černoch, Slunce se na jahody. Teď už Karel Gott, prosím o zahrání písničky pro naši úžasnou kolegyni Janičku Vamberovou z Pardubic. Také pro všechny fajn lidi, co vás poslouchají, a taky nesmím zapomenout na naše zaměstnance, kteří pracují na našem pardubickém nádraží. Ahoj, Irča. Milý Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky Lady Carnival pro milou a hezkou prodavačku z Raspenavy od Ladislava. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky, kterou posíláme z Lipence pro naši generační rodinu. Celkem 7 oslavenců, k narozeninám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. Máme vás rádi. Jana.

0: Lady Carnival za námi, před námi Bryan Adams. Všechno, co dělám, dělám pro tebe. Milovaná maminko, Leníčko, přejeme ti všechno nejlepší a pohodu. Děkujeme za všechnu tvou lásku a péči, kterou nám každý den dáváš, a za to, že jsi vždycky u nás, když tě potřebujeme, si ten největší dar, jaký naše rodina mohla dostat. Máme tě moc rádi. Pavlíček, ať ti. Chtěl bych zahrát písničku pro moji milovanou ženu, kterou bych chtěl tak moc obejmout a políbit. Moc mi, Hermínko, chybíš, ale brzy budeme zase spolu. Moc na tebe myslím a moc mi chybíš. Miluji tě, tvůj Tony. PS, zdravím Tamaru, tvoji dvojku a tvoji švagrovou.
1: Léto s Blaníkem.
2: Léto s Blaníkem.

0: Tohle je Brian Adams, krásná romantika, Everything I do it for you, ve 3:15. Za chvíli třeba Helena Vondráčková, taky Standa Hložek, láska je živá. Ještě stále na vaše přání.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
4: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
15: Asi 100 tisíc.
14: A ty s tím nic neděláš, jo?
15: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
14: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
15: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
14: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na
20: firmanazážitky.cz.
21: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, ještě stále hrajeme na vaše přání. Teď Helena Vondráčková a Sladké mámení. Prosím o zahrání písničky naší babičce Máně a teď je Ivetě. Ať se mají moc hezky a děkujeme moc za krásnou středu. Máme vás moc rádi, posíláme pusu. Mamka Jana a taky Kristýnka.

Helena Vondráčková a sladké mámení, teď už Stanislav Ložek na vaše přání. Dobrý den, dneska je to přesně 9 let, co jsem od 17.7.2017 se svojí manželkou Danou. Děkuji za společně prožité dny, měsíce, roky. Miluji tě, tvůj nejšťastnější manžel Jarda. No a písnička Láska je živá.

0: Aleksandr Ložek z písní Láska je živá. My pokračujeme dál. Na vaše přání Pokáč, rodinný tip. Posílám písničku pro manžela, maminku a dcerku Elišku na rodinnou dovolenou do Ratíškovic. Mamince dodatečně všechno nejlepší k narozeninám. Zdravíme Lučany a kemp Jinolice Lucka.
1: V mládí jsme se

0: tip.
1: Tak tohle je Pokáč, rodinný tip ve 22 hodin. Zmrkneme na počasí a pak budeme pokračovat na vaše přání. Na Blaníku celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
1: A jdeme dál, teď ještě na vaše přání divoký byl, malování. Zahrajte pro strejdu Martina od synovce Honzy. Všechno nejlepší k 60. narozeninám. Dneska slavíš 60 let a tě dál krásný celý svět. Hodně zdraví, štěstí, smíchu, ať máš radost v každém dni. Ať se všechna přání splní, rodina tě láskou chrání, ať tě provází pohoda, štěstí, láska a dobrá nálada. Krásné 60. narozeniny s láskou přejí Áňa, Tom, Honzík, Sebastian, manželka Ilona, synové Michal a Martin, Michalová manželka Wendy a vnučka Amélka. Jdeme na to.

0: věcí.
1: Divoké byl písnička Malování, teď na vaše přání Olga Lounová. Krásný večer, chtěli bychom tímto popřát naší mamince a manželce k dnešnímu svátku. Milá Martinko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pevné nervy s námi, i když nás občas, však ty víš. Víme ale, že tě dokážeme oba pěkně pozlobit, ale vybrala jsi dobře a seš za to ráda. Moc tě milujeme s láskou tvoji synováci. PS, tati, včera jste měli výročí, tak mám se prosím popřej, nemáš zač. Dobrý den, přála bych si zahrát písničku, jelikož mám dnes narozeniny a nikdo nenechal zahrát. Děkuji a přeji všem krásný večer, Jitka. Tak Jitko, všechno nejlepší od nás, od Blaníku, ať se písnička líbí. Tady je Olga Lounová.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: U mikrofonu Rádia Blaník Vlasta Souka, vám se i krásnou noc, ať už nás posloucháte kdekoliv. Máme sobotu 18. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Arnold, taky Drahomír a Drahomíra. Takže milé drahušky, všechno nejlepší. V tento den v roce 1954 se narodil český písničkář a právník Ivo Jehelka. Dneska slaví 72. narozeniny. A přesně před 5 lety nás opustil skvělý český zpěvák a kytarista František Nedvěd.
1: Jablůňka od té příhody zestárla kopá.
0: Samozřejmě na něj zavzpomínáme i právě dnes, v sobotu 18. července. A večer si dáme taky písničky k táboráku, opět jednu živou nedvědovku od mladých nedvědů. Tak si to rozhodně nenechte ujít, s pozvánkou přijdu ještě v rámci nočního vysílání. Takže František Nedvěd, dnes je to 5 let, co nás navždy opustilo. Pokračujeme dál, tady jsou další hezké české písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k teplu.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Sobotní obloha bude převážně oblačná, ojediněle během dne přechodně místy. Očekáváme přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.